0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Růžička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Růžička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, da, no, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci došlo.
1: No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak
1: no,
0: to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra, ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky
1: na Moravu k Jožkovi Černýmu. Uh-huh. On je z Břeclavy. No tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými, aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to byl...
0: Byl to živel?
1: Obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel, nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: zkouškách? No tak to já nevím.
0: Myslím, jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, mm-hmm. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl jim blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je
1: jo.
0: Fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu
1: zahraje? Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: Desky pásky vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou Stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu Stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.

Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

to mustonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu, ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovala?
2: No, s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. Víš, ty Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i v Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět, no. No tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by, no co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca. Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, že z Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu jakoby už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tady teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
2: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba?
2: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním zadusit.
1: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať můj absolutní koniec v televizii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže je tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježiš Maria, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pýcha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej téměř krví a Martě Skarantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidnej, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak nejdou hezky česky za sebou.
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No ježišmarja, ano.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, je to strašně dlouhý.
1: No Ježíš Maria, ano, ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zeď tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pán bude stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: No, myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karola Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinomaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Patrik Rozehnal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu, bol, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je v radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste se vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v sprinte na 100 metrov a volal sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taký, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa, bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to jsi nemohl říct nějaký jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robiť? No, prosto. Já jsem mal takú hlášku ještě peknú, jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve, na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadla, prišla mi na úm taká jedna myšlenka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
8: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
8: připraveni
9: a byli jsme už zasvícení, jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdybys nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
8: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
8: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
8: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: A ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: A ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo, jo, jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes? Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoliv s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo.
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu, mějte
2: dobře,
3: se
2: dobře. Taky se mějte krásně, na shledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, a? Humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Velka, by vás oba zdraví.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak

0: člověk podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Štajmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Štajmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šláfvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
1: krávu.
2: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne.
2: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
3: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych se jako převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To jedině,
1: ale to si se bál, jinak, ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
1: To zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne.
1: Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou z Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím scénkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, děkujeme. Varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Brkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě ruce spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdy má dost velké. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Neci se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy volme dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pak dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Provoz na průtahu Bílinou se po měsíci vrátil do běžného režimu. Českolipská radnice opravuje schodiště mezi centrem města a sídlištěm Špičák. Čínský internetový prodejce AliExpress dostal od Evropské komise pokutu přes 13 miliard korun. Dnes čekejte velkou oblačnost, odpoledne a večer lokální přeháňky. Teploty 19 až 22 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Bílině tento týden skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Podle mluvčí ŘSD Kamily Zahálkové přišly práce na zhruba 12 milionů korun. Silničáři opravili díry a trhliny na vozovce. Řidiči projížděli kyvadlově, v dopravních špičkách se tvořily kolony.
2: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kyvadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bílina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Rozpadlé schody mezi Purkyňovou ulicí v České Lípě a supermarketem nechává radnice nahradit novými. Investice za zhruba 200 tisíc korun má být dokončena v závěru července. Jde o důležitou pěší spojnici z centra města na největší sídliště Špičák, říká místostarosta Jakub Mencel ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Chci moc poděkovat místním, kteří obvykle využívají tady tu trasu podél obchodního domu Albert v Purkyňově ulici a určitě pro bezpečnost bude dobré to staveniště v tuto chvíli obejít a vyhnout se mu.
0: Zoo v Děčíně začala s chovem dalšího druhu ptáků. V ptačím domě nově návštěvníci uvidí zoborožce šedolící. Ve volné přírodě obývají oblasti od Etiopie po jižní Afriku. Samci je 15 a samici 13 let, jde tak o ideální chovný pár. Podle mluvčí Aleny Houškové teď ptákům chovatelé vytvoří nejlepší podmínky pro hnízdění. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Komise firmě zároveň nařídila přijmout nápravná opatření.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekejte přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se objeví lokální přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, ve Šluknovském výběžku 17 až 19, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích čeká řidiče omezení v nákladní ulici. Silnice 1/13 je pro veškerou dopravu zcela uzavřena. Práce jsou naplánované do 17. srpna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, máme tu úterý, to byly zprávy v pět, které vám přinesla Zuzka Zejdová. A právě na dnešní datum, tedy na úterý 21. července, se zaměříme za malou chvíli v našem kalendáři. No a před půl šestou se podíváme do Liberce, kde mají velmi zajímavý přechod, vlastně velmi zajímavě osvětlený. Začne vám blikat, když jede tramvaj nebo autobus. A kde ho najdete, se dozvíte před půl šestou. Teď ale písničky, které nestárnou Pavel Bobek nebo Helena Von Dráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Pavel Bobeka na Českém rozhlasu Sever. Teď pohled do kalendáře. Je tu úterý, máme 21. července. A slovo dostává Petr Jungmann a zajímavá výročí. Samozřejmě popřejeme k svátku.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9x. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
3: For the last time. Paní Dalkajerová.
4: Mně jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
2: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
4: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
2: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 10 minut bude 17:30, tak jak to máme s počasím na severu. Teploty většinou od 10 do 14 stupňů Celsia, ty nejnižší jsou samozřejmě na horách, někde jen kolem 7 stupňů. Žádné srážky v tuhle chvíli a předpověď ta nás samozřejmě bude zajímat. Dnes můžete čekat přechodně i polojasno, ale jinak velká oblačnost. Odpoledne a večer se můžou objevit lokální přehánky s nejvyššími denními teplotami mezi 19 až 22 stupni.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever míříme do Liberce, chodce v Liberecké Palachově ulici, totiž upozorňuje třeba na jedoucí tramvaj nebo autobus úplně nové osvětlení. Jsou to taková speciální LED světla a jsou zabudovaná do chodníku přímo u přechodu. Svítí stejnou barvou jako panáček na semaforu. Upozornit tedy mají hlavně lidi, kteří se při chůzi dívají do telefonu. Tenhle přechod je podle mě tak kritický. Tramvaj s chodcem se tam za poslední 2 roky srazila 2x.
1: Panáčci pro chodce byly doplněny LEDkama v barvě zelené, to pro případ, že svítí zelená pro chodce, a potom s blikajícími LEDkami v barvě červené, to v případě, že svítí červený panáči.
2: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Buckým jsme teď v dolní části Šaldova náměstí u přechodu, který vede přes tramvajové koleje.
1: Je to samozřejmě velké množství automobilů, tramvají, autobusů, a když třeba člověk přichází z druhé strany od toho Zlatého lva, tak vlastně přijde jeden, druhý, třetí semafor. A řada lidí, jak jsem si všiml, má tendenci považovat, že tamhle uprostřed svítí zelená, tak už si vůbec nevšímají, že tady svítí červená. Oni to berou jako, že mají zajištěný průchod přes silnici, tím pádem i přes tramvajové kole, což nemusí být pravda.
2: Na LED osvětlení na chodníku ale nelze stoprocentně spoléhat.
1: Tady je to spíš takový doplnění na extrémně nebezpečném místě, kde došlo už ke srážkám chodců.
2: Podobné problémy řeší podle Buckého i další země v Evropě.
1: Tohle to reaguje na fenomén, který je teď už pěkných pár let na silnicích. Říká se tomu smartphone zombies, jo? Neboli taky zombies. Chodci, kteří koukají do mobilu, jsou zombíky, protože vůbec nevědí, co se děje kolem nich. Takže třeba na takových těch opravdu extrémně vytížených křižovatkách, kde bývají dopravní nehody, s chodci bývají červené blikající lišty.
2: Právě takové pásy vedení Liberce inspirovaly, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Inspirace byla třeba v Olomouci, kde když vystoupíte z vlakového nádraží, tak vlastně vcházíte do předprostoru, kde jezdí tramvaje, tak tam vlastně svítí LED diodové pásy celé.
2: Pokud se nové opatření osvědčí, chce ho město nainstalovat i na další přechody tramvajových kolejí.
3: Ve Fignerově ulici, tam, kde projíždí vlastně tramvajová trať pod terminálem, kdyby přijížděla 11 nebo 5, takže by to začalo blikat, je to jedna z možností, který teď zvažujeme s dopravním podnikem v rámci výstavby terminálu.
2: Už nyní se ukazuje, že LED osvětlení přechodu v Palachově ulici pomáhá. Podle Lenerta například ubylo situací, kdy musí řidiči tramvají kvůli chodcům na kolejích prudce brzdit. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: A za malou chvíli další aktuální zprávy, protože se blíží 17:30. Zuzka Zejdová vás vezme třeba do Kytlice, kde v infocentru můžou lidé v těchto dnech vidět jednoho z největších motýlů světa. Podrobnosti ve zprávách přesně v 17:30.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Někteří poslanci a senátoři navrhují

0: Práce potrvají 2 měsíce. V infocentru v Kytlicích můžou lidé v těchto dnech vidět jednoho z největších motýlů světa. Říká se mu taky kometový motýl a pochází z tropických lesů Madagaskaru. Podle stránek infocentra by si měli zájemci pospíšit, žije totiž jen pár dní. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku. Teď ráno čekejte přechodně polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne se objeví lokální přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, ve Šluknovském výběžku 17 až 19, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově musí řidiči počítat s dopravním omezením na silnici 2. třídy číslo 251. V Písečné ulici je kvůli stavebním pracím vozovka nově zúžená na jeden jízdní pruh a pozor v Liberci na silnici 13 na kruhovém objezdu v Hejnické ulici je rozlitý olej. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy 17:30 od Zuzky Zejdové jste slyšeli. Dobré úterní ráno. Za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání. Bude hostem Alex Minářové, bude to herec Jan Šťastný a pozvánka tu bude za malou chvíli. Před 6. hodinou pak Babské rady a Jarka Vykoupilová. Tentokrát se zaměří společně s námi na pažitku a řekne nám, proč rozhodně nevyhazovat její květy. Teď ale písně, které nestárnou. Valdemar Matuška nebo Jana Chládková.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Za 5 minut bude 6:15 a na Českém rozhlasu Sever si teď řekneme, kdo bude naším hostem dnes odpoledne po 13. hodině. Ano, je tu opět pořad Alex a host a Alex Minářová si pozvala herce a dabéra Jana Šťastného. Dozvíte se třeba i to, proč si myslí, že by herci měli hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu. Ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Tak Jan Šťastný bude naším hostem po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Nezapomeňte zůstat naladěný. Za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Je 6:15, aktuální teploty venku většinou okolo 12 až 14 stupňů Celsia, ale na horách klidně i jen 7 stupňů. Předpověď mluví o tom, že teď ráno bude přechodně polojasno, jinak přes den velká oblačnost. Odpoledne a večer se můžou vyskytnout nějaké lokální přehánky s teplotami 19 až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá zažehla plamen a na Českém rozhlasu Sever teď něco z Babských rad. A budeme chválit pažitku. Dozvíme se, jak ji udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat květy. Slovo má Jaka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

To byl Kamelot a za chvíli nás na Českém rozhlasu Sever čekají aktuální zprávy. Zuzka Zejdová vám řekne třeba to, že v Teplicích by se mohl příští rok opravovat stadion na Stínadlech. Víc v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Silničáři zastavili stavbu okružní křižovatky v Lovosicích. Na jaře příštího roku by mohla začít oprava fotbalového stadionu na Stínadlech v Teplicích. Podle některých poslanců i senátorů 30 let na objasnění vraždy nestačí, má být nepromlčitelná. Bude přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne se objeví místní přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Silničáři museli zastavit stavbu nové okružní křižovatky u Jatek v Lovosicích. Důvodem je měkčí a nestabilní podloží. Na internetových stránkách města to uvedl nezávislý starosta Vojtěch Krejčí. Ředitelství silnic a dálnic proto musí projekt na novou křižovatku za 31 milionů korun přepracovat. Kvůli zdržení se může posunout i listopadový termín dokončení.
2: Špatné podloží je podle silničářů pod celým staveništěm. Práce tak nemohou pokračovat ani částečně. Stavba křižovatky je proto přerušená do doby, než investor společně s projektantem, geotechnikem a dalšími odborníky schválí nové technické řešení. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Přípravy modernizace teplického fotbalového stadionu na Stínadlech i výstavby mládežnického centra v nedalekých Modlanech postupují podle harmonogramu. Společně s architekty obou projektů to oznámil majitel FK Teplice Milan Kratina. Teplický klub představil novou podobu stadionu v Úrnoru s tím, že při ideálním scénáři by se mohlo začít stavět na jaře 2027. Kapacita třetího největšího českého fotbalového stadionu se po modernizaci sníží na 14 000 diváků. Na místě malé severní tribuny vyroste dvoupodlažní kancelářská budova a výrazně naroste počet bezbariérových míst pro handicapované fanoušky. Jestli má být vražda nepromlčitelná, řeší ve dvou návrzích změny zákona poslanci i senátoři. Zhruba 90% těchto trestných činů přitom ročně policie vyřeší. Celkem na to má teď čas 30 let. Kriminalita v Česku navíc klesá. Pokračuje náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
3: Jedná se o vraždy ve všech stádiích, tedy dokonaných i ve stádiu přípravy či pokusu. Pro zajímavost, v roce 1994 bylo registrovaných skutků konkrétně vražd 280.
0: Loni bylo těch dokonaných 59. Za posledních 30 let policie eviduje zhruba 500 neobjasněných vražd. Drtivou většinou z nich je ještě z 90. let. Archeologové z muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem, ale i to stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekejte přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se objeví lokální přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, ve Šluknovském výběžku 17 až 19, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 je mezi 25. a 33. kilometrem, to je mezi Roudnicí a Novou Vsí, v obou směrech provoz omezený kvůli stavbě. Sledujte značení a počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy v 6 od Zuzky Zejdové. Dobré úterní ráno, za chvilku se trochu poučíme, zjistíme, co nebylo v učebnicích a zeptáme se Martina Písaříka, jaké rostliny nebo živočichy byste našli jenom u nás a nikde jinde na světě. A když už jsme u toho, vyšlápneme si na kočku. Ale řeč tentokrát nebude o domácích mazlíčcích, kde pak najdeme si skalní útvar, na který vyjdeme z litoměřického horního vlakového nádraží. A to před 6:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo Karel Zich.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Petr Rezek a my se teď dozvíme, co že v učebnicích všechno nebylo, s Martinem Písaříkem. Tentokrát budeme odpovídat na otázku, jaké rostliny nebo živočichy byste našli jenom u nás a nikde jinde na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak teploty většinou od 12 do 14 stupňů, ale jsou i chladnější místa, na hřebenech hor třeba 6. Jinak ráno přechodně polojasno, během dne ale velká oblačnost, pak se mohou vyskytnout i lokální přehánky a nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Jak jsem slíbil, je čas vyšlápnout si na kočku a nebojte se, jde o příjemný turistický okruh. Litoměřice mi pozve nás Eva Bucharová.
2: Jedna z nejzajímavějších turistických tras v okolí Litoměřic je modrá směřující od Horního nádraží v Litoměřicích na Křížovou horu. Naším cílem ale pro dnešek není Křížová hora, na tu někdy příště, ale kočka. V mapách je tento skalní útvar uváděn také jako Sovice. Na kočku to je z Litoměřic Horního vlakového nádraží po modré 2,5 kilometru. Její vrchol je ve výšce 272 metrů nad mořem. Na Čedičovém vrchu v polovině cesty mezi Litoměřicemi a Žitenicemi se asi před 100 lety nacházel kamenolom. Odkryl skálu, která nápadně připomíná ležící kočku se zdviženou hlavou. A aby nikdo nebyl na pochybách, jakýsi lidový tvořivec namaloval skále kočičí oči. Je tu příjemné odpočinkové místo s vynikajícím výhledem do Polabské nížiny a taky na prudce se zdvihající zalesněné stráně nad Žitenicemi. Po prohlídce kočičí skály pokračujte dál po modré přes Žitenice. Jejich ozdobou je monumentální kostel svatých Petra a Pavla a kousek dál žitenická loreta a mysticky vyhlížející kopeček zvaný Na křížku. Pro návrat do Litoměřic zvolte červenou přes Skalici a tím dnešní turistický okruh krásně uzavřete. Má asi 10 kilometrů.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Olympika na Českém rozhlasu Sever už Zuzka Zejdová přinese za chvíli další zprávy. Dozvíte se třeba to, že s výlukou se musí počítat na trati mezi Martinicemi a Jabloncem nad Jizerou v Krkonoších. Víc si řekneme ve zprávách o 6:30.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dálnice D8 byla u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí nad Labem v noci na dnešek více než 5 hodin zavřená. Důvodem bylo přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo silnici. Jezdit se začalo kolem 12:30 ráno. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra. Společnost Lesy České republiky zruší ke konci letošního roku 3 lesní správy a několik administrativních pracovních pozic. Zanikne lesní správa v Děčíně, ta přejde pod pobočku v Litoměřicích. Informovala o tom mluvčí společnosti Eva Jouklová. S výlukou musí ode dneška do čtvrtka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou. Správa železnic tam bude udržovat trať. Cestující budou vozit náhradní

0: 19, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor v Chomutově v Kamenné a Zahradní ulici, kvůli pracím na trolejovém vedení je tam provoz částečně omezený. Můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 od Zuzky Zejdové jste slyšeli a já přeju hezké ráno i dnes při úterku. Co přinese dnešní den, si řekneme už za malou chvíli. Samozřejmě zůstaneme na severu Čech a před 7:00 se podíváme na horu svaté Kateřiny a řekneme si v našem seriálu něco z její historie. Teď už písničky, které nestárnou, Věra Martinová nebo Janek Ledecký.

0: Dospívala Věra Martinová a na Českém rozhlasu Sever si můžeme říct, co přinese dnešní den. Máme tu 21. červenec, je úterý. V chráněné krajinné oblasti České Švýcarsko hnízdí každoročně vzácné druhy ptáků, třeba sokol, stěhovavý čáp, černý nebo vír velký. Jak byli úspěšní letos, to uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. A u ptáků dravých ještě zůstaneme, protože v děčínské zoo pokračují oblíbené sokolnické úterky, takže od 12 do 17 hodin tu budou sokolníci a hlavní letové ukázky dravců v zoo začnou 15:30 odpoledne. V Duchcově pokračuje cyklus Letní tóny Duchcova. Na letní scéně u rybníka Barbora vystoupí od 7 večer Pavel Žalman Lohonka se skupinou Žalman a spol. No a v Roudnici zve park Josefa Hory na tradiční úterní vodní bitvu. Začne v 15:45 odpoledne, další kolo je připravené od 4 hodin. Na účastníky čekají kyblíky s vodou a vodní balonky a pořadatelé doporučují vzít si taky náhradní oblečení. No a navíc není příliš teplo, takže vodní hrádky můžou odstartovat v Roudnici za každého počasí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:15, takový je přesný čas a čas také na to, abychom si promluvili o počasí s Martinem Hinčicou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Jakou máme aktuální situaci při úterku?
1: Aktuálně máme oblačno nebo polojasno, bez srážek a s tím, že ty teploty se pohybují okolo 12 stupňů Celsia, tam, kde té oblačnosti je hodně, tak máme dokonce aktuálně už i 15 stupňů, tam, kde jí bylo méně, tak tam ty teploty klesly k 11 stupňům Celsia. K tomu slabý vítr a dodám ještě teploty na horách, kde se ty teploty pohybují okolo 9 stupňů Celsia.
0: No a k tomu, jaký bude dnešní den, co říká předpověď?
1: Bude dost podobný tomu včerejšímu, tedy přes den bude převládat velká oblačnost, tedy taková spíše proměnlivá. Rozhodně nečekejme, že by bylo celý den zataženo, ale bude nám tou oblačností občas i prosvítat slunce. Odpoledne a večer se také vyskytnou místy přehánky, které ale budou většinou slabší intenzity, takže rozhodně opět nezaprší všude, ale hlavně v Krušných horách je ta pravděpodobnost největší. No a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 23 stupni Celsia, chladněji bude ve Šluknovském výběžku, kde očekáváme teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia. A také se nám podobně jako včera rozfouká vítr, takže přes den mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Pojďme si udělat ještě takový malý výhled. Tenhle týden se nám zatím nese ve znamení takového, no nechci říct chladnějšího, ale prostě neúplně parného počasí. Jak to bude vypadat dál?
1: Tak ten zítřek bude podobný dnešku, tedy velmi podobný, po ránu méně oblačnosti, přes den více, s tím, že i zítra odpoledne a večer se můžou vyskytnout přehánky. Teplotně se budeme pohybovat obdobně, tedy do 24 stupňů Celsia. Ten čtvrtek ten bude o něco chladnější, očekáváme teploty do 20 stupňů a převážně zataženo a deštivo. No a oteplování nás pravděpodobně nemine od pátečního dne, kdy ty teploty by měly stoupat až k 25 stupňům Celsia a také té oblačnosti by mělo ubývat, čili do čtvrtka takové to řekněme chladnější počasí, ale od pátku a dále by se mělo postupně vylepšovat a více směřovat k tomu těm letním teplotám.
0: Tak se k ním zase vrátíme v dalším týdnu. Já děkuju za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: někdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený hledal signál, ten bychom možná marně hledali i v hoře svaté Kateřiny, kam se teď společně podíváme v našem seriálu Příběhy měst a obcí v Ústeckém kraji. No, Krušnohorci tvrdí, že v hoře svaté Kateřiny se dokonce narodil hliník.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Víte, kde se údajně narodil legendární hliník z komedie Marečku, podejte mi pero? Krušnohorci tvrdí, že se tak stalo v hoře svaté Kateřiny. Tohle město na Mostecku, včetně částí Malý Háj a Rudolice v horách, je členem mikroregionu Svazek obcí v regionu Krušných hor. Traduje se, že první štolu v hoře svaté Kateřiny vyhloubili kolem roku 1300 míšenští havíři. Těžební zařízení, vybudovaná v hoře svaté Kateřiny na konci 14. století, ale zničili husiti. Trvalo pak 60 let, než místní všechno obnovili. Na začátku 16. století už byl na náměstí města zřízen báňský úřad. Hlavními těžebními komplexy byly důl Kateřina a důl Mikuláš. Mikulášská štola je největší a nejznámější štolou v Krušných horách. Ve středověku se tam těžilo stříbro a měď. Dnes je zpřístupněná asi 420 metrů dlouhá část štoly. V kateřinské štole se těžila měď, stříbro a cín. Ta je v současnosti zavalená. A jak to bylo s tím hliníkem, co se nakonec odstěhoval do Humpolce? Místní Krušnohorci tvrdí, že v archivech objevili důkazy o tom, že tahle slavná filmová postava se před válkou narodila právě v hoře svaté Kateřiny. A hliníkovi postavili i pomník, který byl v roce 2005 slavnostně odhalen hercem Zdeňkem Srstkou a pivovarníkem Stanislavem Bernardem.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Citronová holka a Víťa Vávra na Českém rozhlasu Sever už zveme ke zprávám za 4 minuty, to bude 7. hodina a s ní samozřejmě také další zprávy. Uslyšíte třeba o tom, že silnice mezi Lesnou a Velkou Velení je do konce srpna úplně uzavřená. Víc v 7 se Zuzkou Zejdovou.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Oprava nákladní ulice komplikuje průjezd Teplicemi. Silnice mezi Lesnou a Velkou Velení na Děčínsku je do konce srpna úplně uzavřená. Městská správa nemovitostí v Hradci Králové přišla po rozsáhlém finančním podvodu o 640 milionů korun. Máme přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne se objeví místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Průjezd Teplicemi komplikuje oprava nákladní ulice, která je součástí silnice první třídy číslo 13. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové vymění dělníci asfalt na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce a přijdou na 32 milionů korun.
2: Od pondělí frézují silničáři povrch v Nákladní ulici. Aktuálně je zavřený jeden jízdní pruh ve směru z Ústí nad Labem na most od Rýgrovy ulice. Řidiči musí objížďkou kolem Teplického nádraží. Zavřená je taky větev okružní křižovatky směrem k Lidlu. Práce jsou rozdělené na 4 etapy, řidiči proto mají sledovat dopravní značení. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Správa a údržba silnic uzavřela silnici z Lesné a Velké Veleně na Děčínsku. Podle informací na webu města je potřeba vozovku kompletně opravit. Uzavírka se dotkne i linky MHD. Silničáři kompletně vyfrézují povrch vozovky a položí nový asfalt. Uzavírka potrvá maximálně do 31. srpna. Během té doby se bude autobus číslo 208 v Lesné otáčet. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 640 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté, popisuje jich mluvčí Magdalena Vlčková.
3: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
0: Sever Chile zasáhly přívalové deště. Nejméně 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují. Uvedly to tamní úřady. Silné lijáky zničily nebo výrazně poškodily přes 1100 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa. Bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody. Vláda vyhlásila stav nouze.
1: Počasí.
0: Máme přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se objeví místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, ve Šluknovském výběžku 17 až 19, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Teplicku u Bíliny na silnici číslo 3. třídy u Chudeřic se srazilo osobní auto s dodávkou a tvoří se tam kolona. Jedno z vozidel blokuje křižovatku a je nepojízdné. Už by u toho měla být policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 7 od Zuzky Zejdové, příjemné vstávání i dnes při úterku, pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever. Dnešní datum, tedy 21. červenec, projdeme za chvilku s kolegou Petrem Jungmanem, budeme mít zajímavá výročí a samozřejmě popřejeme všem vítězslavům. A pak dobrá zpráva pro fanoušky teplického fotbalu. Majitel Milan Kratina chce tým vrátit do horní poloviny ligové tabulky. O tom budeme mluvit před 7:30. Ale teď už písničky, které nestárnou. Jaromír Nohavica nebo Ilona Čáková.
1: Dobré ráno.

0: Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Teď je 7 hodin a 10 minut a také pohled do kalendáře společně s Petrem Jungmannem. Je tu 21. červenec, asi moc pěkný den pro všechny Víti, protože právě ti mají dneska svátek.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9x. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
3: For the last time. Paní Dautajerová.
4: Mně jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
2: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
4: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
2: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké je počasí při úterku? Aktuální teploty mezi 12 až 14 stupni Celsia, tedy žádné velké vedro, to určitě nečekejte, na horách dokonce někde i 7 stupňů. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že teď ráno ještě můžeme vidět sluníčko, ale přes den pak velká oblačnost a mohou se vyskytovat i lokální přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever.

0: Za 10 minut bude 7:30, my míříme do Teplic za fotbalisty. Fotbalový klub Teplice je v přípravě zatím bez prohry, nedostal ani branku a v novém ročníku se chce prodrat do horní poloviny tabulky. V ní na konci soutěže chyběl už vlastně 8 sezon v řadě. Naposledy skláři obsadili konečné 11. místo.
1: Chtěli bychom jako být výš. Věříme, že budeme nejméně v prostřední skupině. S příchodama dalších a dalších hráčů se kvalita toho kádru jako zvyšuje a myslím si, že když si shrneme těch posledních 12 měsíců, tak jsme opravdu jako v desítce, devítce, osmice těch jako týmů, který nejvíc investují do hráčů, aby je udrželi, případně aby přišli noví.
2: Vysvětlil majitel teplického klubu miliardář Milan Kratina, proč očekává výsledkový progres. Vnímá zdatnou konkurenci, přesto jsou podle něj v lize týmy, které jsou horší než ten jeho.
1: Myslím si, že bych jich dokázal vyjmenovat i 8, ale nemůžu to říct, jako, protože by to byla, za prvý se to nehodí. My prostě věříme, že ten náš kádr je lepší než 8 dalších.
2: Prohlásil odvážně Milan Kratina. Během léta mužstvo přišlo pouze o stopera Halinského, který se vrátil z hostování do Slávie. Místo něj dorazili lotyšský obránce Vintýs a slovenský bek Taraduda. Největší posilou se stal tvořivý záložník Marcel Čermák z pražské Dukly.
1: Chtěli jsme kreativního záložníka, máme kreativního záložníka. Chtěli jsme nahradit a navýšit počet stoperů. Máme stopery, takže my opravdu, i co se třeba toho útoku týče, tak jako kluci zvažovali, jestli tam jako neposílíme a zase by pak třeba neměl prostor Idris opět.
2: Chtějí dát Teplice prostor talentovanému dorostenci, který v závěru minulé sezóny ve dvou zápasech dvakrát skóroval. Další posily Kratina nevylučuje, musí podle něj ale dávat ekonomický smysl.
1: My nemáme žádný jako strop, když uvidíme potenciál, že přijde hráč jako za vysoký desítky milionů a uvěříme, že ho prodáme za vysoký stovky. Dlouhodobě to podnikání udržitelný musí nějak fungovat a nefunguje, takže vemete pytel peněz a někam ho nasypete a pak jako jednou pytel peněz dojde a ty kluby krachují. Takže věřím, že ta liga se zvedá, věřím, že se zvedáme i my a tady bych to asi rád demonstroval možná na tom, že my jsme měli opravdu na několik hráčů i docela zajímavé nabídky, ale neodchází nikdo, protože to prostě chceme sportovně udržet.
2: Řekl Milan Kratina, do nového ročníku šance ligy jeho klub vstoupí sobotním zápasem, ve kterém doma nastoupí proti Bohemians. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut půl osmé a pozvánka ke zprávám, které vám přinese Zuzka Zejdová, řekne vám třeba to, že v Libereckém kraji se vyskytlo ohnisko kočičího moru. Kde konkrétně? Počkejte si na zprávy, budou tu v půl osmé.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisti na vyšetření případu 30 let. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. V Libereckém kraji se vyskytlo ohnisko kočičího moru, konkrétně na sídlišti v Novém Boru. Onemocnění není přenosné na člověka ani jiná zvířata. Ohrožuje hlavně mladé a neočkované kočky. Víc ve zprávách v 8. Průjezd Teplicemi komplikuje oprava nákladní ulice, která je součástí silnice první třídy číslo 13. Podle ředitelství silnic a dálnic vymění dělníci asfalt na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce. V infocentru v Kytlicích na Děčínsku můžou lidé v těchto dnech vidět jednoho z největších motýlů světa. Říká se mu taky kometový motýl a pochází z tropických lesů Madagaskaru. Podle stránek infocentra by si měli zájemci pospíšit, žije totiž jen pár dní. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku. Máme místy přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, ve Šluknovském výběžku 18 až 20, na horách 15 až 18 stupňů. Více zpráv najdete na

Ní dobrovolnice, Mexičanky, Španělky nebo Slovenky, a o tom uslyšíte před 8 hodinou. Ovšem ještě předtím písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott a Darina Rolincová a právě teď Iveta Bartošová.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, netřeba představovat. My se teď vrátíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč. Povídáme si s Renatou Filipy a povídali jsme si o stopování. Jaké máte zkušenosti? Jak daleko jste se dostali? A zavolal nám i Petr z Teplicka.
1: Představte si, že v roce 68 jsem vyhrál soutěž, abych mohl odjet na okolí Bordeaux na česání vína. Tam bylo půl světa, včetně z Ameriky a tak dále. A tak jsme česali, vydělávali. Když jsme už nějaký peníze, tak jsem se rozhodl s kamarádem. Jeli jsme stopem do Lourdes. Došli jsme tam postupně, dvakrát jsme přespali u nějakých jaktišek a dostali jsme se tam, tak jsme viděli tu panenku a tam se dokonce mamince mojí, která už mi nežije, přines takovou tu Madonu, bylo to taková puštěnká pastová, i tu vodu tam od mamince, která by dala v hrobu tady u Teply. Takže to je takový to stopování.
2: A jaká to byla vzdálenost?
1: To vůbec nevím. Říkám, stopem napřed nahoru se dostat na tu vejšku, pak teprve je to víceméně po rovině, ale vůbec mi nenapadlo to nikdy měřit. Zkrátka, byl jsem tam, viděl jsem místa, který mnozí lidi neviděli, a to, že se to přes tím mamince.
0: I dneska po 9. hodině samozřejmě dáme řeč a budeme se vás ptát, kdy jste naposledy navštívili nějaký zámek nebo hrad. Tak můžete vzpomínat, konec konců to nemusí být zase až tak dlouho.

0: počasí.
1: Počasí na severu, tak dneska nás opět čeká takový chladnější den, teploty teď ráno okolo 12 až 15 stupňů Celsia, někde může být přechodně i polojasno, ale jinak čekejte velkou oblačnost, odpoledne a večer se můžou objevit nějaké lokální přeháňky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tichá dohoda na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno. My teď míříme do Ústeckých Předlic. Dětem tam zpestřují prázdniny dobrovolnice ze zahraničí, tedy ze Španělska, Mexika nebo ze Slovenska. Je to ve volnočasovém klubu organizace Člověk tísni a přijeli tam na 2 týdny. Kromě práce s dětmi poznávají i Ústecký kraj při výletech a exkurzích. Jejich pobyt zajišťuje nezisková organizace INEX.
1: Chtěla bych se tě zeptat, jak často sem do klubíku chodíš?
2: Každý den skoro.
1: A co tady nejraději děláš?
2: Tancuju.
1: 9letý chlapec má jasno v tom, proč do klubu chodí rád. Veškeré aktivity, které s dětmi dobrovolníci dělají, popisuje vedoucí work campus organizace INEX Henrik Josef Titian.
3: Takže s nimi hrajeme fotbal, skládáme Lego, tancujeme, malujeme, povídáme si a pak tady máme ještě jeden náš úkol, a to ten, že mezi ulicemi Hrbovická a Jateční je taková cesta, kterou upravujeme tak, aby se dala projít. Ona byla dřív průchozí, takže tam prořezáváme zeleň, vyklízíme nepořádek, co tam je a podobně.
1: Mezi zahraničními dobrovolnicemi je i 23letá Mexičanka Lorelai, která mi popsala, proč se rozhodla do programu zapojit.
4: Ráda pracuju jako dobrovolnice, dělám to i v Mexiku a v rámci stáže jsem přijela i do České republiky. Tento program jsem si zvolila, protože ráda pracuju s dětmi a teenagery. Moc ráda jim pomáhám se pozitivně rozvíjet.
1: Pracovníci klubu ve vyloučené lokalitě ale pomáhají dětem celoročně. Třeba se školou nebo je učí praktickým dovednostem, například vaření, říká koordinátorka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Člověka v tísni v Ústí nad Labem Daniela Procházková.
5: Samozřejmě máme nějaké jako volnočasové aktivity, můžou hrát si tady děti deskové hry, ale zároveň je motivujeme ke vzdělávání. Třeba ty starší řešíme s nima zaměstnání a kam vlastně jako povedou jejich další životní kroky.
1: Dobrovolnice v klubu budou do konce týdne. Z Předlic v Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocovský šífy najmou ptát. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

strach, ať se na ducem zvýší pinejmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na ducem zvýší pinejmout dát. Jo, ahoj!

Zpíval Babi Daněk, teď už je tu pozvánka ke zprávám, protože se blíží 8. hodina. Opět tu budou novinky, nejen ze severu Čech, od Zuzky Zejdové. Řekneme vám třeba to, že investor zbourá bývalou armádní jídelnu v Krupce Bohosudově. Více dozvíte ve zprávách, budou tu v 8 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Veterinární komora našla na Novoborsku ohnisko kočičího moru. Investor zbourá bývalou armádní jídelnu v Krupce Bohosudově. Zemřel klíčový svědek v kauze billboardového bose Fischera. Bude převládat velká oblačnost a odpoledne se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Libereckém kraji je ohnisko kočičího moru. V Novém Boru se virus objevil na sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopenie není přenositelná na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečná, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
4: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
2: V Krupce na Teplicku zbourá soukromý investor bývalou armádní kuchyni s jídelnou v ulici Bohumila Bachury u baziliky v centru města. Krupská radnice upozorňuje obyvatele v souvislosti s bouráním na pohyb stavební techniky a nákladních vozidel.
5: Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové je demolice začátkem proměny brownfieldu, kde má stát nový polyfunkční objekt s obchody, kavárnou, fitness nebo ubytováním. Investor nechá zbourat jednopodlažní železobetonovou stavbu s důrazem na třídění a maximálně možné využití stavebního a demoličního odpadu. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítá. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na víc než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenali v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější konžskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
3: Sport.
2: Cyklistická Tour de France vstoupí po dnu volna do posledního týdne. O 5 minut vede celkové pořadí Slovinec Tadej Pogačar. V dnešní individuální časovce podél Ženevského jezera se ztrátu pokusí stáhnout Belgičan Remco Evenepoel, který je v této disciplíně úřadujícím mistrem světa a olympijským šampionem. Nejlepší z Čechů Matias Vacek je celkově 50. s odstupem přes 2 hodiny.
3: Počasí.
2: Máme místy přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, ve Šluknovském výběžku 18 až 20, na horách 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S dlouhým zdržením musíte počítat mezi Tanvaldem a Jabloncem nad Nisou. Na silnici 1/14 se opravuje povrch, objížďka vede po místních komunikacích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 8 hodin od Zuzky Zejdové a já přeju pěkné úterní ráno s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku se zeptáme, co v učebnicích nebylo a Martin Písařík nám vysvětlí, jaké rostliny nebo živočichy byste našli jenom tady u nás v Čechách. A pak si uděláme výlet na zámek Stekník na Lounsku. Určitě si na své přijdou milovníci historie, ale taky krásných zahrad. A teď písničky, které nestárnou, Tomáš Linka nebo Lucie Vondráčková.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Tomáš Linka na Českém rozhlasu Sever, si můžeme prozradit, co v učebnicích nebylo. A tentokrát tu máme přírodopis. Zeptáme se Martina Písaříka, jaké rostliny nebo živočichy bychom našli pouze u nás a nikde jinde na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, počasí na severu Čech, tak aktuální teploty trochu stoupají, ale není to nic moc. 13 až 16, tak jsme se posunuli o stupínek od brzkého rána. Předpověď říká, že teď může být přechodně i polojasno, ale jinak bude převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer se pak budou vyskytovat lokální přehánky a nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 minut před 8:30 a já přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak jestli se chystáte, když je takovéhle počasí, třeba na nějaký zámek, máme pro vás tip, můžete zkusit Stekník na Lounsku. Ten se kromě zajímavých prohlídkových okruhů může pochlubit taky výjimečnou zahradou, kde roste zhruba 70 keřů růží různých odrůd. A ty nejzajímavější vybral Veronice Jaklové, zahradník zámku Stanislav Vilím, který je taky autorem knih o pěstování a vysokoškolským učitelem.
1: Naší největší chloubou je asi historická odrůda Grüß an Teplitz, neboli Pozdrav z Teplitz. Odrůda, která byla vyšlechtěna v roce 1897 a její šlechtitel ji věnoval městu Teplice a v Teplicích na konci 19. na počátku 20. století byla takzvaná mánie této růže.
2: Kvete karmínově, my laici vidíme růžovou. Ta růže nádherně, ale opravdu nádherně voní.
1: Ano, ta růže nádherně voní a proto byla její obliba. Její další výhodou bylo to, že vytváří malé množství trnů, takže se dala využít i k řezu a byla první takovou hlavní odrůdou, která remontovala, to znamená opakovala kvetení během roku.
2: Není to jediná chlouba, kterou tady máte. Hned při vstupu na západní zahradu upoutá keř vzrostlých bílých a také vonavých růží.
1: To je odrůda Rambling Rector. Vznikla v Irsku, uvádí se rok 1901 a byla pravděpodobně objevena jako náhodný semenáč v zahradách, kde se pnula přes ploty, domy, stromy a protože byla takto vzrůstná, kvetla a voněla, tak jí zahradníci začali množit a od té doby je v tom světovém sortimentu růží.
2: Tady na zámku Stekník dosahuje výšky
1: minimálně 2,5 metru, ale ona by dosahovala mnohem větší výšky, protože rekordní výhony u této růže mohou za jednu vegetační sezónu dorůst až 8 metrů.
2: Na téhle růži je zvláštní i to, že nekvetou ty jednoleté výhony.
1: Ta nejprve musí vytvořit dlouhý výhon, který nekvete ten první rok. Další rok, když ho vyvedeme vodorovně, tak z každého očka vyraší několik okolíků bílých květů se žlutým středem. Kdyby jsme neohnuli do pravého úhlu, tak by vykvetl jenom na konci. Takže by jsme se ochudili o spoustu květů.
0: No jestli se chcete na tu nádheru podívat, zámecká zahrada Stekník, kromě růží tam kvetou taky levandule, šanty a další květiny. Takže tip na výlet, myslím si, naprosto dokonalý. Užijte si ho.

Michal David zpíval na Českém rozhlasu Sever, za chvilku zpěv, vystřídají další informace, protože Zuzka Zejdová přinese aktuální zprávy Českého rozhlasu Sever. V 8:30 se dozvíte třeba to, že společnost Lesy České republiky zruší ke konci letošního roku 3 lesní správy. Jak to dopadne na sever Čech, i o tom uslyšíte už za malou chvíli.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Společnost Lesy České republiky zruší ke konci letošního roku 3 lesní správy a několik administrativních pracovních pozic. Zanikne lesní správa v Děčíně, informovala o tom mluvčí společnosti Eva Jouklová. Víc ve zprávách 9. S výlukou musí ode dneška do čtvrtka počítat cestující na trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Jabloncem nad Jizerou. Správa železnic tam bude udržovat trať. Cestující budou vozit náhradní autobusy. Omezená je možnost přepravy kol a kočárků. Kriminalisti ročně objasní zhruba 90% vražd v Česku. Část senátorů a poslanců teď navrhuje, aby byla vražda nově nepromlčitelná. Argumentují třeba lepší analýzou DNA. Teď mají kriminalisti na objasnění 30 let. Třeba podle České advokátní komory, ale taková změna nebude mít žádný efekt. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby a odhadují výnosy. Kvůli nedostatku vody bude přírůstků nejspíš míň. Problém letos postihl většinu českých rybníků. Máme místy přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi kilometry 57 a 52 ve směru na Prahu, to je za Prackovicemi a Bílinkou, pozor na pomalu jedoucí auto údržby a uzavřený pravý jízdní pruh. A při cestě do Německa po dálnici D8 opatrně v závěrečném úseku na našem území, i tam je uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl deváté a Zuzka Zejdová. My si za chvilku řekneme,

0: To byla Jana Kratochvílová na Českém rozhlasu Sever. Teď projdeme dnešní den, tedy 21. červenec. Co zajímavého se děje tady u nás na severu? Co tedy přinese dnešní den? Začneme naším odpoledním vysíláním. V HKO České Švýcarsko hnízdí každoročně vzácné druhy ptáků. Třeba sokol, stěhovavý, čáp černý nebo vír velký. A jak byli letos úspěšní, o tom uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. A když už jsme u dravých ptáků v děčínské zoo, pokračují oblíbené sokolnické úterky. Od 12 do 17 hodin se tam můžete podívat. A hlavní letové okázky dravců začnou v 15:30 odpoledne. V Duchcově pokračuje cyklus Letní tóny Duchcova. Na letní scéně u rybníka Barbora vystoupí od 7 hodin večer Pavel Žalman Lohonka se skupinou Žalman a spol. No a v Roudnici zve park Josefa Hory na tradiční úterní vodní bitvu. Začne v 15:30 odpoledne, další kolo je připravené od 4 hodin. Na účastníky čekají kyblíky s vodou, vodní balonky, tak pořadatelé pro jistotu doporučují vzít si náhradní oblečení, dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, aktuální teploty venku většinou od 13 do 15 stupňů, na radaru žádné srážky a tak to bude pravděpodobně skoro celý den. Nejdřív polojasno, pak velká oblačnost, ale pozor, odpoledne a večer většinou výskyt lokálních přehánek a nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Mluvili jsme už ve zprávách o tom, že průjezd Teplicemi komplikuje oprava silnice první třídy číslo 13. Opravuje se skoro všude, ale právě tady dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Jaká komplikace to je, na to se zeptáme i naší reportérky Jany Vytázkové, která je právě teď na místě. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak Nákladní ulice se proměnila v jedno velké staveniště. Stojí tady těžké nákladní vozy, doprovodná vozidla a různé další stavební stroje. Silničáři od pondělí frézují povrch tady v Nákladní ulici. Aktuálně je zavřený jeden jízdní pruh ve směru z Ústí nad Labem na most od Rýgrovy ulice v Teplicích. Řidiči tak musí objížďkou kolem teplického nádraží. Zavřená je taky větev okružní křižovatky směrem k Lidlu. Teď aktuálně se tedy projíždí jenom jedním směrem, a to směrem od Hřbitovní ulice anebo ze sjezdu se silnice číslo 8 směrem na Teplické Trnovany.
0: Jano, co všechno se v Teplicích na 13, já tedy jenom dodám, že to je taková ta hlavní průtažná silnice, opravuje a jak dlouho ty práce potrvají?
1: Ano, je to takový hlavní obchvat Teplicemi. Dělníci tady vymění asfalt na zhruba půl kilometrovém úseku právě mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Ty práce se dotknou taky části mimo úrovňového křížení a okružní křižovatky u Lidlu. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové je vozovka místy poškozená, jsou na ní různé trhliny a výtluky. Denně tady tudy projede až 17 tisíc vozidel. Tu zakázku provádí společnost Eurovia. Práce za zhruba 32 milionů korun, včetně DPH, jsou rozdělené do 4 etap a potrvají 2 měsíce. Některé větve křižovatek tedy budou během jednotlivých etap dočasně zavřené. Řidiči mají být opatrní a sledovat aktuální dopravní značení.
0: Jak to tedy teď aktuálně vypadá na opravované Nákladní ulici v Ústí, tedy v Ústí, v Teplicích, promiň, ano.
1: V Teplicích, ano.
0: Jana Vytázková, děkuji za informaci. My všichni ostatní řidiči taky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever,

0: 8 hodin a 54 minut, posloucháte Český rozhlas Sever, zpívala nám Anna Julie Slováčková. No a my samozřejmě budeme i dnes po 9. hodině opět otvírat zajímavé téma, a protože Zdeněk Lukesle je na zaslouženém odpočinku, tím nemyslím důchod, ale dovolenou, tak opět dáme řeč a tentokrát bude naší průvodkyní Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem dnes?
1: Tak my si dnes budeme povídat o hradech a o zámcích, určitě i protože máme zámecké léto, ale to hlavně o těch, které nejsou zas tak až moc známé, takže bych si nechtěla povídat třeba o Hluboké, ale o těch neznámých. Máš nějaký takový tip na neúplně turisticky doceněný?
0: No, já mám pocit, že u nás teda jsou známé úplně jako všechny. Jako mluví jen o zámcích nebo i o hradech?
1: I o hradech.
0: No tak některé skalní zříceniny jsou poměrně dobře ukryté. Ano. Takže když se podíváte třeba do údolí Opárenského, ano, když pojedete na Lovoš, tak tam najdete takovou zříceninku, o které si myslím, že zase tolik lidí neví. A jinak, jestli chcete do zahraničí, tak doporučuji Wertheim. Tam jsem byl minulý týden.
1: A to je kde?
0: To je v Německu.
1: V Německu, ano.
0: Wertheim, nádherný.
1: Ale řekni nám trošičku směr, cestu, od čeho je to kousek.
0: Sednete si na loďku, poplujete po Mohanu a až budete ve Wertheimu, jak vystoupíte, a tam to každý musí najít.
1: Já mám třeba hrozně ráda ve Františkově nad Ploučnicí, je taky zřícení náhradu Ostrý, a to je moc pěkná záležitost.
0: Tak já myslím, že pár tipů určitě dostaneme i od našich posluchačů po 9. hodině s Renatou Filipi. Teď se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lesy České republiky zruší několik lesních správ, jednu z nich v Děčíně. Na trhu práce v Libereckém kraji je bez kvalifikace těžké najít volné místo. Zda se vražda má zařadit mezi v Česku nepromlčitelné trestné činy, projednává Senát i Poslanecká sněmovna. Bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou to zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Společnost Lesy České republiky zruší ke konci letošního roku 3 lesní správy a několik administrativních pracovních pozic. Zanikne lesní správa v Děčíně, ta přejde pod pobočku v Litoměřicích. Uzavření se týká i lesní správy v Janovicích a Brandýse nad Labem. Podrobnosti uvedla mluvčí společnosti Eva Jouklová.
2: Jde nám o snížení režijních nákladů a zefektivnění řízení podniku. Území těchto správ přičleníme k okolním lesním správám. Objem lesnických činností na jednotlivých organizačních jednotkách v daném území se tímto krokem vyrovná.
0: Celkem 1712 lidí se v červnu v Libereckém kraji přihlásilo na úřadech práce. V evidenci jich bylo téměř 17 tisíc, zhruba 2 tisíce víc než před rokem. V regionu je nedostatek kvalifikovaných pozic a také menší nabídka volných míst mimo velká města. Situaci komplikují i výkyvy v poptávce průmyslových podniků. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadilkové je důležité, aby se lidé nebáli využít možnosti rekvalifikačních kurzů a přizpůsobili se potřebám trhu. Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Křivna.
3: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let u vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, či jak závažná ta vražda byla spáchána.
0: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Předseda odborů Luboš Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO.
1: Počasí.
0: Máme místy přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, ve Šluknovském výběžku 18 až 20, na horách 15 až 18 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 156 cm, průtok 118 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Průjezd Teplicemi po Anglické ulici komplikuje nehoda dvou osobních aut, se zvýšenou opatrností projedete a na Lounsku u Lipčevsi na vedlejší silnici Nahořenec překáží nehoda se zvěří, i tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní úterní Dáme řeč. My si budeme povídat o hradech a zámcích, hlavně těch málo známých. Já se vás zeptám i na to, kdy jste naposledy navštívili nějaký zámek nebo hrad, co vás na prohlídkách nejvíce baví, jestli to jsou historky, obrazy, nábytek nebo třeba porcelán. Který zámek, hr nebo hrad na severu Čech je podle vás nejkrásnější? A který zámek nebo hrad by si zasloužil větší popularitu? Klidně už teď volejte do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz a nebo posílejte své příspěvky klidně i s fotkami na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou je ve studiu i kolegyně Zuzka Zejdová. Zuzko, hezké dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
4: Tak co ty a hrady a zámky máš ráda? Návštěvy, prohlídky?
5: Mám moc ráda, no a když nepočítám Hrad Krupka, kam jsem příslušná,
4: jasně,
5: jako tamní strašidlo, tak Jezeří, to je paráda.
4: Jezeří?
5: No. Nad mostem.
4: Ano,
5: no,
4: myslíš, jo, že to je nedoceněná památka?
5: No to rozhodně.
4: Rozhodně.
5: Jo, je tam spousta práce, každou chvíli to tak jako vypadá, že to spadne dolů do té jámy těžební polomu, ale jako stojí to za to.
4: Mm-hmm. A když jsi mluvila o Krupce, známe to. Kovářova kobila chodí vosa. Kdy jsi naposledy byla se podívat v Krupce? To je, myslím, zámek na zámku.
5: Ne, to je hrad.
4: Tak na hrad.
5: To je hrad, ano. To je Růžový hrádek, no tam to je opravdu kousek u nás, takže to je taková jako procházka.
4: Velmi často jako
5: večer před spaním, ano.
4: Jo, takže tady naštěstí Kovářova kobila bosa nechodí. Jsem zvědavá, jak to je u vás, takže klidně už volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Valdemar Matuška a později Pavel Bobek.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: a tak dál nosíš po kapsách s Nymládí a Valdemar Matuška. Vy posloucháte i písničky, které nestárnou, které hrajeme právě na Českém rozhlase Sever. A taky jsme s Valdemarem Matuškou odstartovali dnešní Dáme řeč. Tentokrát si povídáme o hradech nebo zámcích. Mě moc zajímá, kdy jste naposled navštívili nějaký zámek nebo hrad, co vás na prohlídkách nejvíce baví, jestli to jsou třeba historky, obrazy, nábytek, porcelán nebo cokoliv jiného. Tak klidně už volejte do studia, telefon je 475 212 212. Rozhodně využijte klidně e-mail dámeřeč@rozhlas.cz a posíláte fotky na Facebook Českého rozhlasu Sever. No a když jsme u těch hradů a zámků, i o těch málo známých, tak na dohled hradu Bezděz, který je doopravdy velmi, velmi známý, najdete i nedoceněný zámek Doxy. Byl založen na konci 16. století. S průvodcem Petrem Hozou si zámek prošel i náš reportér Jaroslav Hoření.
1: Vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
2: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
1: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, který byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
2: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valdštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valdštejnové dříve měli.
1: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
2: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
1: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
2: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valdštejnů.
3: Hraběcí rod Valdštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
1: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valdštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
2: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valdštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
1: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
2: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo, už hodně dlouho před vámi.
1: A vcházíme do Valdštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
2: Přesně tak, jsme ve Valdštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
1: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
2: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet.
0: Vidíte to, zámek Doxy, tak vůbec jsem nevěděla, že tam nějaký takový zámek je a je to skvělý tip, protože se v létě, v srpnu chystám právě do Dox na Máchovu jezeru na dovolenou s dcerkou a chtěli jsme si projít pár zámků. Takže určitě to vidíme na hrad Houska, který je nedaleko, zákupy nesmíme vynechat, Bezděz pochopitelně a teď ten čtvrtý, to budou tedy Doxy. Díky za tip a jsem moc ráda za něj. Jak to máte vy, kdy jste naposledy navštívili nějaký zámek nebo hrad, co vás při těch pohlídkách nejvíce baví a který zámek nebo hrad na severu Čech je podle vás nejkrásnější. Moc se těšíme na vaše tipy. Volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč a já vám teď posílám Eltona Johna.

0: Elton John dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o hradech a zámcích, já se vás ptám, kdy jste naposledy nějaký navštívili, jsem moc ráda i za vaše tipy. K nám do studia na číslo 475 212, 212 se dovolal i pan Miloš Říčan. Dal mi skvělý tip, protože když pojedete z Mariánských lázní směrem do Karlových Varů, tak natrefíte zaprvé na hrad Loket a o kus dál je hrad a zámek Bečov. A já jsem se teď dívala na fotky a opravdu to stojí za návštěvu. No a pane Miloši, taky moc děkuji za tip, protože jedna dovolená, kromě tedy Máchova jezera, mě čeká ještě příští týden a tu jedeme právě do tamtěch končin, takže bych si taky mohla podívat jak na Loket, tak na Bečov. K nám do studia se teď dovolala i paní Iveta z Teplic. Paní Iveto, přeji hezké dopoledne.
1: Vám taky, paní Renato, hezké dopoledne i všem posluchačům, kteří mají rádi ty zámky a hrady. Takže já jsem z Teplic, takže máme tady taky krásný teplický zámek.
0: Ano.
1: A obdivuji právě, jak jsou vybavené ty interiéry a máme tady krásný modrý pokoj.
0: Ano.
1: A pak jsem tam, hlejte, na tomhle našem zámku objevila hliněné takové lahve, jakoby, ve kterých se kdysi jako prodávaly minerálky.
0: Ano.
1: A tak tyto lahve jsme objevili kdysi na půdě dědy a babičky ve Vilémově u Kadaně a tam jich bylo spousta. A oni byly takové třeba i čtyřhrané, jo, takové zvláštní tvary měly, že připomínaly jakoby vázu.
0: Mm-hmm.
1: No a dokonce jsme tam objevili takovou velikánskou, ta mohla mít tak 1,20 m, jo, jako do kulata, ta byla tmavě hnědá a pak takový ten čtvercový tvar, to zase byla taková hliněná barva, cihlová teda, no. A tak to jsme měli jako na zahrádce, takže jsme si do toho natrhali ty doutníky z rákosí, jako takovou dekoraci. No a tady ty třeba ty malinky si zase, tehdy byly i návštěvu, jsme tu měli strejdu ze Slovenska, tak si ji odvezl taky jako na památku, jakoby váličku.
0: Takže to je taková nějaká místní teplická specialita, předpokládám, tady ty hliněné
1: vázy. No to asi když si právě takhle tady, jo, právě jsem si říkala, na co to asi bylo, když jsme to tam tolik toho objevili. No a tam jsem se právě dozvěděla tady na tom zámku, že v tom byla ta minerálka takhle prodávaná, nebo jo, jestli třeba si to naplňovali lidi takhle. Jo,
0: rozumím, Teplice, lázeňské město, takže si brali minerální prameny.
1: No, ano, třeba nějaký, no. Takže to mě takhle jako zaujalo. Pak jsem i navštívila ten zámek Jezeří.
0: Ano.
1: Co je tady nedaleko, že jo, mostu. A ten taky je krásný. A i když je ten z jedné strany ten výhled na ty doly, že i vypadá to, že úplně my už skoro byli u toho zámku, že jo, že tam je ta prohlubeň. Ale je to krásný zámeček. Dokonce ho navštívil kdysi ještě princ Charles.
0: Mm-hmm.
1: A také se mu líbil. No a právě na tomto zámku je taky velká sbírka trofejí loveckých. Takže tam jsou i všelijaké antilopy. Dokonce tam mají i antilopy z Afriky až, jo, že kdysi třeba někomu daroval, nebo ten panovník, co tam žil, třeba byl na lovu v Africe, že to takhle získal tu trofej, takže to taky jako je tam zajímavé. Pak jsem byla i v tom zámečku v té Krupce, v tom hrádku,
0: ano.
1: Tam jsme byli s přítelem v restauraci na kávě a tak jako od dětství jsem už jezdila ze školou do zámku Krásný dvůr, to je zase nedaleko Kadaně a to je taky krásný jako zámeček, má i krásný velký park, ve kterém je taková zvláštní rozhledna renesanční, no a také interiér pěkně vybavený, právě to obdivu na těch zámcích, jo. Ten krásný starodávný nábytek, jak to dřív prostě ty truhláři dokázali vyrobit, jo, takový ty i psací.
0: Jak je to propracované, ano, jak je to nádherné, jak to všechno ladí.
1: No právě, že to i, že jo, prostě jak to je naleštěné všecko, tak to vypadá jak nový. Ten porcelán, co se tam taky vystavuje, no a ty židle, ten nábytek dřívější, jo, to se mi strašně líbí, no, ty polstované různé, že jo, židle a ty sedačky takové lenošky tomu říkali, jako prodloužený taky kanape a na konci, že jo, je to opěradlo a jako hezké mají ty zvátky na tom. Takže to je i prostě krása, no.
0: Na tom se shodneme úplně stejně, paní Iveto, že no, prostě no. Ty hrady a zámky, opravdu mi to kolikrát bere dech.
1: jsme už jezdili ze školou, jo, takže jsem tam už byla vícekrát a třeba když jsem přijeli jako příbuzný ze Slovenska, tak jsme tam taky zavedli, aby se také podívali, že to nebylo daleko a dokonce v té obci Krásný dvůr bydlí i moje sestřenice, takže když tam takhle za ní jedu, tak někdy se taky ještě zajedeme podívat.
0: Jak se říká?
1: Také tam...
0: Spojíte, jak se říká, spojíte příjemné s užitečným, navštívíte hrad a ještě navštívíte rodinu.
1: Jsou tam i takové ty slavno, ty hry tam hrajou, jo, jako na těch zámcích, jak se teďkom v létě takhle hraje po různých zámcích, takže dokonce i tam teďkom byl Martin Zouna, tak jako hrál v jedné hře i Lukáš Vaculík, něco o tom, já nevím, jestli o Bílé paní něco, nebo tak nějak se to jmenovalo, nějaká ta jedna hra. Takže i to se tam může za kulturou takhle dojít na ten zámek. Potom jsem dále byla na zámku Libochovany a Libochovice. Tam je taky krásný zámek. Takže tam jsem taky několikrát byla, zase krásné interiéry. Tak v zámku Ploskovice, tak tam zase, že ho známe, že ho vídáme v pohádkách, že se tam točilo několik pohádek. A taky zase z jedné strany vám připadá, že má jenom třeba dvě patra a z druhé strany z parku, tam zase je to prodloužené, tak to má jakoby tři patra, jo. Takže je to takové zajímavé. No, tak tam jsem taky byla dvakrát nebo třikrát. Tak jako v Děčíně, tam je velký zámek, ale tam jsem byla pouze v zámecké zahradě, tenkrát tam byla nějaká taky kulturní akce, kde zpívala Helena Vondráčková nebo Petra Černocká.
0: Tam je to velmi často.
1: No, takže tam jsem byla akorát pod zámku, takže tam ještě
0: dobře,
1: mi to chybí doplnit.
0: Tak paní Ivetko, já doufám, že se podíváte někdy třeba ještě do Děčína.
1: Ještě doporučuji takhle posluchačům, krásný zámek je v Chýši u Karlovy Vary tam. To je krásně, taky to opravili a moc, jo, je to tam taky krásné, je to taky stojí, jo, za podívanou.
0: Skvěle, díky za tip. Na závěr, paní Iveta z Teplic, tak díky za zavolání a mějte se hezky, zase někde naslyšenou. No a vy klidně zavolejte i své tipy, jaký zámek nebo hrad máte nejradši, který je podle vás ten nejkrásnější na severu Čech. Společně dáme řeč a telefonní číslo je 475 212 212.
2: Český rozhlas Sever.

0: Dalibor Janda dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde si povídáme o hradech a zámcích, v dnešním dáme řeč, no a místa, kolem kterých často projíždíme, aniž bychom tušili, jaké příběhy skrývají, právě na taková zákoutí české krajiny upozornil dokumentární seriál České televize Skryté skvosty. Diváky pozval třeba na cesty za památkami a historií a to jen na populární, a to nejenom na populární hrady a zámky, ale taky třeba i na méně známá místa. Za speciálním průvodcem byl herec Jaroslav Plesl, kterého hrady a zámky zajímaly od dětství.
1: Zámek v Zákupech já samozřejmě znám od dětství. A představte si, že jsem tam byl a bylo mě třeba 15 let a už jsem tak plánoval, že budu provázet, tak jsem o to hrozně stál a vedl jsem tam takový dlouhý rozhovor s průvodkyní, co všechno mám udělat pro to, abych byl přijat jako průvodce na zámek v Zákupech. No a ona mi tak jako popisovala, že musím poslat tu žádost a pak říkala, no to víš, jako na Zákupech chce provázet každý. Ona, to je pravda, a navíc Zákupy od té doby prošly nebo ušly dlouhou cestu, která je obdivuhodná. Z toho zámku, který byl trochu popelkou, i když se tam provázelo, tak ta prohlídková trasa se protáhla, prodloužila a co mě moc potěšilo, je, že dochází k postupnému restaurování hospodářského dvora, kde je největší konírna v České republice, císařská konírna, která teda vznikla za Anny Marie Františky Toskánské. Já jsem si to nazval, že to je chrám koní. To je prostě obrovský prostor, jo, který má 3 lodě a je to teda impozantní a úžasný a až vlastně se dokončí obnova celého toho dvora, tak ten areál bude prostě fantastický.
2: Řekla bych ale, že Zákupy mají také mimořádné štěstí na kastelána, což je takový tahoun a rozhodně tedy má velkou zásluhu na tom, že to pokračuje, jak pokračuje.
1: No, je to tak, pan Trégl je opravdu obětavec jako velký. On je nejenom schopný manažer, protože dneska už prostě ty kasteláni musí být především manažeři, ale on je jako výjimečně zapálený pro věc, jo. Takže já snad mám pocit, že on dokonce se i vzdal kastelánského bytu a přestěhoval se někam jinam, aby tam mohl poskytovat ubytování lidem, kteří třeba mají zájem si ten zámek jako užít tu jeho atmosféru i v noci, jo. A to, co se tam všechno děje, včetně kostýmových prohlídek, toho vylepšování turistického provozu, to je prostě obdivuhodný. A já se moc těším, protože jsme to tam samozřejmě s panem Tréglem probírali, tak až bude třeba dokončená i obnova barokní zahrady. A tam byl jakový Wasserspiel, jo? Ono teďka to je vlastně zadělaný. Člověk, když přijde do zahrady, tak to máte po pravý ruce. A to je zase z času ty Anny Marie Františky Toskánský. A systém takových kašen a fontán. Něco podobného prostě můžete vidět někde v Innsbrucku jenom a ve Versailles a tak. A to, až se jednou zprovozní, tak to bude teda jako architektonický zázrak, na který budou jezdit z celé Evropy se dívat lidi.
0: A já ještě doplním, že s Jaroslavem Pleslem si povídala moje kolegyně Slávka Brádlová. Zákupy se hodně objevují třeba i na Facebooku, kam jste psali své tipy. Paní Dáša napsala jenom Zákupy, ale třeba paní Lenka Daňková, ta nám napsala, že naposledy navštívila hrad Křivoklát, ale nejvíce se jí líbilo v Zákupech, v Duchcově, Žlebech, Ploskovicích a taky na Konopišti.

0: Chris Norman dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak i dnešní dáme řeč. My jsme si povídali o hradech a zámcích, no a rozhodně jste mě přesvědčili, že se musím podívat ještě do Zákup. Tam jsem taky nebyla a 11 let se na to chystám. Slibuji, že to letos vyjde. Další téma společně rozebereme zase zítra. Tentokrát zazpomínáme na to, jaké byly prázdniny u babičky a u dědy. A mám jednu skvělou historku, a kterak jsem spadla z 20-metrové jabloně. To se posmějete. Tak zase zítra, teď už písničky a za malou chvíli zámecké léto. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: S kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští Scholtic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic, on to prošustroval celé, jak se říká, jo, on prostě se zadlužil neskutečnou částkou a on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjugend, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravena, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo. Úplně,
1: super.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to poštěný pěknou, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neproslechl, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neúhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra a vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou. Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje, prostě tak není každý den posvícení, třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus, zámek Český Krumlov a Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckých Předlicích pomáhají ve volnočasovém klubu Člověka v tísni zahraniční dobrovolníci. Odboráři pražského letiště hrozí stávkou, kvůli novému řediteli vyhlásili pohotovost. Českolipská radnice opravuje schodiště mezi centrem města a největším sídlištěm Špičák. Bude převládat velká oblačnost a odpoledne se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Ve volnočasovém klubu Člověka v tísni ve vyloučené lokalitě Ústeckých Předlic na 2 týdny pomáhají zahraniční dobrovolníci. Kromě práce s dětmi také poznávají Ústecký kraj při výletech a exkurzích. Jejich pobyt zajišťuje nezisková organizace INEX. Dobrovolníci mají zároveň i jiný program, říká vedoucí workcampu Henrik Josef Titjen.
2: Mezi ulicemi Hrbovická a Jateční je taková cesta, kterou upravujeme tak, aby se dala projít. Ona byla dřív průchozí, teď už není, takže tam prořezáváme zeleň, vyklízíme nepořádek, co tam je a podobně.
0: V Předlicích budou dobrovolníci pomáhat do konce tohoto týdne. Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lašák. Jejich odbory proto vyhlásily stávkovou pohotovost. Informaci České televize potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lašáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto o budoucí fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí. Českému rozhlasu řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
0: O situaci by dnes podle Pomajbíka měly odbory jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Mistři světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal král Felipe VI. S rodinou.
1: Počasí.
0: Máme místy přechodně i polojasno, jinak bude převládat velká oblačnost a odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, ve Šluknovském výběžku 18 až 20, na horách 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Děčínsku, v Jílovém na silnici 1/13 máme hlášenou nehodu motorkáře. Zasahují tam záchranáři, osobní auta místo nehody objedou přes obec. Připravte se na zdržení a jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den ve společnosti Českého rozhlasu Sever. Je tu dopolední expres a v něm dnes jeden starý český divadelník, jeden zajímavý skalní útvar, jeden úspěšný recept z pochoutkového roku a taky hned několik kulturních tipů pro dnešní den. Písničky, které nestárnou, zaspívají Hana Zagorová, Marie Rotrová a Karel Černoch. Na úvod je tu ale Mekyš Birka.
1: Dopolední expres

0: 10 minut po desáté, přeji pěkné úterý s Českým rozhlasem Sever. Je tu slavný Severočech pro dnešek a je to muž, se kterým se vrátíme do času, kdy maringotky patřily potulným umělcům, konkrétně hercům.
1: Slavní Severočeši.
2: Jednu z nejdéle působících kočovních divadelních společností v Čechách vybudoval Severočech Josef Martin Kulas. Narodil se v roce 1808 v Kadani. Někdy kolem roku 1840 získal divadelní koncesi a založil vlastní soubor, později známý jako Kulasova společnost. Zpočátku měla německý repertoár. Oblíbené byly rytířské hry, veselohry a lidová představení. Později hrála také v češtině. Nejvýznamnější období Kulasovy kariéry přišlo po roce 1851. Tehdy poskytl zázemí slavnému Josefu Kajetánu Tylovi, který se stal uměleckým správcem souboru. Společně s ním přišli i další významní herci, například Magdalena Forchheimová Skalná, Anna Forchheimová Rajská, František Krumlovský nebo Karel Šimanovský. Úspěch českých představení ale narazil na odpor úřadů. V roce 1852 byla další česká vystoupení zakázána. Společnost se na několik let vrátila k německému repertoáru, později však opět uváděla české hry. V dalších desetiletích Kulas udržoval svou společnost při životě a spolupracoval s řadou schopných umělců a organizátorů. Významnou postavou byl například Josef Štandera. Nemocný a téměř slepý Josef Kulas se roku 1879 vedení společnosti vzdal. Zemřel v únoru 1880 v Libochovicích. Za téměř čtyři desetiletí své práce významně přispěl k rozvoji českého divadla v době národního obrození.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová a její písnička o rozmarech letního počasí, no nic proti letním bouřkám, ale já myslím, že na turistiku je přece jenom o něco lepší trochu stálejší počasí.
1: Křížem krajem.
0: Je tu dnešní turistický tip a v něm pozvánka na příjemný okruh nad Litoměřicemi. Zve vás Eva Bucharová.
2: Jedna z nejzajímavějších turistických tras v okolí Litoměřic je modrá směřující od Horního nádraží v Litoměřicích na Křížovou horu. Naším cílem ale pro dnešek není Křížová hora, na tu někdy příště, ale Kočka. V mapách je tento skalní útvar uváděn také jako Sovice. Na Kočku to je z Litoměřic Horního vlakového nádraží po modré 2,5 kilometru. Její vrchol je ve výšce 272 metrů nad mořem. Na Čedičovém vrchu v polovině cesty mezi Litoměřicemi a Žitenicemi se asi před 100 lety nacházel kamenolom. Odkryl skálu, která nápadně připomíná ležící kočku se zdviženou hlavou. A aby nikdo nebyl na pochybách, jakýsi lidový tvořivec namaloval skále kočičí oči. Je tu příjemné odpočinkové místo s vynikajícím výhledem do Polabské nížiny a taky na pruce se zdvihající zalesněné stráně nad Žitenicemi. Po prohlídce kočičí skály pokračujte dál po modré přes Žitenice. Jejich ozdobou je monumentální kostel svatých Petra a Pavla a kousek dál žitenická loreta a mysticky vyhlížející kopeček zvaný Na křížku. Pro návrat do Litoměřic zvolte červenou přes Skalici a tím dnešní turistický okruh krásně uzavřete. Má asi 10 kilometrů.
1: Jsme s vámi i na Litoměřicku.

0: Tohle byly mandraže, je 10 hodin a 27 minut a my teď půjdeme vařit. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl ten vůbec nejlepší recept z roku 2023, tedy podle hlasování posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím, původně od Márii Křižkové z Valašského Meziříčí. A my se naučíme je dělat společně s naší porodkyní Naďou Konvalinkovou v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny ty úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale tentokrát je dělají naši porodci a profesionálové. Naďa Konvalinková si ten dnešní recept vylepšila podle svého. Jak zjistil Patrik Rozehnal?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Hezky je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z houb.
2: Trochu jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku. A nech

0: Dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Není nad to, když si autor pochvahlí své dílo. Recept na křupavé krokety, tedy vlastně palačinky plněné houbami a zelíma následně obalené, tak jak je dělá Naďa Konvalinková, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a je tam samozřejmě i ten původní recept od Márii Křižkové z Valašského Meziříčí. No a v neděli nás čeká další recept. Tentokrát to bude ten, kterému v roce 2023 dala porota třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Já doufám, že ani vám nic zásadního neschází. 10 hodin a 40 minut, co vám chybět nemůže, to je společnost Českého rozhlasu Sever, protože pokud mě slyšíte, tak jste s námi a dobře děláte. Před námi jsou dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Po písničce Ivety Bartošové v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever čas na dnešní kulturní tipy. A začneme muzikou. Velmi sympaticky se k ní staví bistro v parku v Ústí nad Labem a zve na taková malá vystoupení pod širým nebem nejrůznější muzikanty. Dnes od 17:30 tu bude hrát Vojta Bergman. Půjde o soft rock 70. let v podání mladého hudebníka. Tak uvidíme, co si mladý kluk může vzít ze 70. Hrát a muzicírovat se bude taky na letní scéně u rybníka Barbora v Duchcově. Pozor, ne Barbora na Teplicku, ale ta v centru Duchcova. Tady dnes od 7 hodin vystoupí Žalman a spol. Co dodávat? Pavel Žalman Lohonka a jeho muzikanti se známými a oblíbenými písničkami. Teď pozvání do zahrad, nejdřív do té zoologické v Děčíně, protože každé úterý od 12 a taky od 17 hodin se tu konají ukázky sokolnických dovedností. No a zve vás taky botanická zahrada v Teplicích, ta od 16 hodin celé léto nabízí prohlídku s průvodcem. Prostě přijdete a dostanete k té procházce po botanické ještě odborný výklad. No a na závěr jeden tip, který se asi nedá úplně označit za kulturní, ale musí to být velká legrace. V Roudnici nad Labem v parku Josefa Hory pořádají každý týden v úterý od 15:30 a taky od 16 hodin vodní bitvu. K dispozici jsou kyblíky s vodou, balónky, prostě všechno, co potřebujete k tomu, abyste toho druhého řádně zmáčeli. Důležité je vzít si náhradní oblečení, protože se vám bude hodit dneska vzhledem k tomu, že není úplně teplo, to asi nebude zábava úplně nejvítanější, ale až se zase vrátí ty letní, opravdu letní teploty, tak já myslím, že taková vodní bitva v parku může mít ale hodně fanoušků.

Činasky a jejich svět. Za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Sever od Zuzky Zejdové zase zprávy o tom, jak vypadá náš svět. A v těch zprávách zazní mimo jiné i informace o tom, že vraždy v Česku by mohly být nepromlčitelné. Na podrobnosti si počkejte.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Silnice mezi Lesnou a Velkou Velení na Děčínsku je do konce srpna úplně uzavřená. Firma DSS spustila web k výcvikovému a zkušebnímu areálu v Ralsku. Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy byly v Česku nepromlčitelné. Čekejte zvětšenou oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky, teploty 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Správa a údržba silnic uzavřela silnici z Lesné a Velké Veleně na Děčínsku. Podle informací oficiálních stránek města Děčín je potřeba vozovku kompletně opravit. Uzavírka se dotkne i linky městské hromadné dopravy.
4: Silničáři kompletně vyfrézují povrch vozovky a položí nový asfalt. Uzavírka potrvá maximálně do 31. srpna a během té doby bude autobusová linka číslo 208 jezdit pouze v úseku autobusové nádraží Lesná. Zastávku ve Velké Veleni nebude obsluhovat. Autobus se bude v Lesné otáčet. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Česká zbrojařská společnost DSS spustila web, na kterém představuje připravovaný výcvikový a zkušební areál v Ralsku. Jeho součástí podle firmy nebude veřejná střelnice ani muniční sklady. Zbrojovka na stránkách informuje o zaměření projektu, plánované podobě areálu, jeho zaměření i předpokládaném vlivu na dopravu, hluk a životní prostředí. Informoval o tom dnes mluvčí DSS Michal Maňák. Rozpadlé schody mezi Purkyňovou ulicí v České Lípě a supermarketem nechává radnice nahradit novými. Investice za zhruba 200 tisíc korun má být dokončena v závěru července. Jak připomněl místostarosta Jakub Mencel ze Starostů pro Liberecký kraj, jde o důležitou pěší spojnici z centra města na největší sídliště Špičák. Vraždy by v Česku mohly brzy být nepromlčitelné, změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora. Podle její předsedkyně Moniky Novotné by změna neměla prakticky žádný efekt.
5: Že je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa. Sport.
2: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková se stali vicemistry světa v časovce kajak crossu. Krejčí nestačil jenom Britu Clarkovi. Mezi ženami triumfovala Australanka Foxová. Program šampionátu v Oklahoma City odpoledne pokračuje kvalifikací a týmovými závody na kajaku. Na stanici Radiožurnál Sport uslyšíte po 16. hodině jízdy v přímém přenosu.
3: Počasí.
2: Převládat bude zvětšená oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, ve Šluknovském výběžku 18 až 20, na horách 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut překáží v Ústí nad Labem na Masarykově ulici pod poliklinikou, je tam silný provoz a podobná situace v Teplicích ulici na Bramši, i tam to ale s opatrností objedete.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Sever fandí turistům a turistice, ale i ta může mít mnoho podob. Někdo, jako třeba já, jednou za čas podnikne 10-kilometrový výlet po okolí svého bydliště, někdo jiný poliká stovky kilometrů na druhé straně Evropy. Náš dnešní host je spíš ten druhý případ. Jaroslav Maršík z Krupky i přes, myslím, že to můžu říct, pokročilý věk, neváhá podnikat cesty odvážné a dlouhé. O té přes Pyreneje si s ním budeme povídat už za chvíli.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: Pan Jaroslav Maršík z Krupky je sportovec. Celý život lezl po horách a odpusťte mi tu formulaci, na stará kolena hlavně chodí, a to takže hodně. Měli jsme ho tu jako hosta, když obešel celou stezku Českem, tedy obkroužil naši republiku po stezkách v pohraničí, a dnes si budeme povídat o jeho čerstvém turistickém zářezu, o jeho cestě přes Pyreneje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já jsem řekla na stará kolena a omlouvám se, ale tu stezku jste šel, když vám bylo 76, ano. Ty Pyreneje v 77?
3: Ano, teď je mi 77.
2: Jak to snáší ta vaše kolena?
3: No, musí to člověk překonat.
2: Stezku Českem jste šel úplně sám. Ty Pyreneje taky?
3: Ano.
2: A proč? Úplně.
3: No, ono to má výhody i nevýhody. Nevýhody jsou v tom, že člověk někdy neví, co s přemýšlením, co s mozkem, protože když je úplně sám, tak se mu honí různý myšlenky v hlavě. Ale na druhou stranu si tu hlavu taky pěkně vyčistí. A jedna z hlavních výhod je ta, že svoje tempo, svůj systém nemusí podřizovat náladám nebo potřebám toho druhého nebo těch druhých. Zní to trochu sobecky, ale pravda je ta, že v mém věku já už musím se svýma silama hospodařit na tu maximální možnou míru. A když bych měl se ještě podřizovat tomu těm možnostem někoho jiného, buď jsou lepší nebo horší než moje, tak by mě to omezovalo a mohlo by to snížit můj výkon. Navíc jsem se naučil na té stezce být sám a má to hodně do sebe.
2: Vy jste popsal výhody a nevýhody toho samostatného pochodování. Předpokládám, že jsou jako v rovnováze, když to podnikáte znovu. Ale být sám se svou hlavou, to musí být někdy strašně těžké.
3: Je na to. Já mám jeden recept, já jsem ho, myslím, říkal už loni tady. Vždycky, když se mi v té hlavě ty myšlenky začínají nebezpečně vyhrocovat, tak si poručím Maršíku, drž hubu a pochoduj.
2: Hádáte se sám se sebou, nebo jak to jako probíhá?
3: Ne, já si poručím.
2: Jasně, jo. Když hlava nechce vypnout, i když přikážete, máte třeba problémy se spaním, anebo ve chvíli, kdy už dojdete na místo, kde máte složit hlavu, je to tělo tak unavené a tak spokojené, že už dál nemusí, že prostě spíte jako mimino?
3: Tak teď na těch Pyrenejích to bylo naprosto jednoznačné. Zkrátka já jsem dorazil na místo, kde jsem chtěl spát. A vždycky jsem se snažil tak hodinu až hodinu a půl relaxovat před tím, než usnu. Ale jakmile jsem si řekl, teď chci spát, tak jsem v momentě spal. A spal jsem až do budíku. Takže tělo bylo tak unavené, že jako nepřipadalo v úvahu se trápit něčím jiným, než tím, že spát a spát.
2: Povídáme si o vaší cestě přes Pyreneje, ale ještě jsme neřekli, kdy jste jí podnikl a jak dlouhá byla.
3: Tak vyrazil jsem 20. května z Ústí vlakem do Prahy. Z Prahy jsem letěl do Madridu letadlem, z Madridu do San Sebastiánu. To je městečko naproti francouzskému městu Hendaj, kde začíná GR10, přechod francouzský přes Pyreneje, který jsem šel. A přes noc jsem se dostal na pláž, kde se startuje obvykle. No a skončil jsem 9. července v městečku Banyuls na břehu Středozemního moře.
2: Kolik kilometrů jste měl v nohách, když jste skončil?
3: Podle mých denních záznamů jsem ušel 910 kilometrů s převýšením 50 kilometrů, to znamená 50 tisíc metrů do výšky.
2: Čísla, která běžného severočeského povaleče mého kalibru děsí. Jaroslav Maršík je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a společně si o tom, kterak přešel Pyreneje, budeme povídat zase po písničce.
4: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Jaroslav Maršík z Krupky, který vyráží i přes pokročilý věk na túry, které by mnohem mladším připadaly naprosto k nepřežití. Teď jste přešel Pyreneje a říkal jste, že jste šel po GR10.
2: Přes Pyreneje existují tři hlavní přechody. GR10, která vede po francouzské straně, GR11, ta vede po španělské straně a potom vede cesta středem, která je nejnáročnější, to už je mimo mý možnosti. Ta GR10 se považuje za těžký trek, protože má hodně stoupání, v podstatě tam není kousek roviny, furt se jde buď nahoru nebo dolů.
1: Já jsem až teď pochopila, jak jste ty Pyreneje přecházel, protože když se dá přejít horský masiv, tak ho můžete přejít buď jako z jedné strany na druhou, to jest z Francie do Španělska přes ty vršky, a nebo v tomhle případě jako vlastně přes celou jeho délku, přes celou délku toho pohoří, což třeba v případě Krušných hor by bylo od hranic s Německem až někam k Děčínu, tak takhle vy jste šel ty Pyreneje.
2: Ano, já jsem šel od Atlantiku, od toho městečka Hendaye, který už jsem tady zmiňoval, ke Středozemnímu moři a šel jsem po francouzské straně, která je charakteristická tím, že jde mimo hlavní hřeben a překonává všechny postranní hřebeny, které z hlavního hřebenu vybíhají. A z toho potom vyplývá to velké převýšení, které u toho je.
1: Trochu masochistický výběr trasy, ne?
2: Asi ano.
1: Když jsme si spolu povídali, zatímco naši posluchači poslouchali muziku, tak vy jste říkal, že to svým způsobem, ta krajina tam, připomínala České Středohoří. Čím?
2: No, v některých těch částech, hlavně na začátku, tak ta krajina se sestává z takových kopců kolem 1000 metrů, 1600 metrů nad mořem. Mm-hmm. Je buď porostlá travou, anebo kapradím. A je to taková krajina s přibližně stejným sklonem, asi jako má Milešovka v té závěreční části. To znamená, je to příkrý a i když to nemá nějakou velkou nadmořskou výšku, tak když překonáváte ty hřebeny, tak jdete vlastně z nulový nadmořský výšky do výšky 1000 metrů a to už zase dá nějaké převýšení a v tom sklonu, tak to dá dost práce.
1: Šel jste to od května do července, do začátku července. Jak roztodivné počasí jste potkal? Protože je to už skoro Španělsko, Francie, místa, kde bývá dost teplo, ale zase hory docela vysoko.
2: Tak zažil jsem v situaci, kdy jsem se brodil sněhem, mlze v dešti, a v průsmyku nad 2500 metrů, naprosto bez orientačních bodů, protože v té mlze nebylo nic vidět a značky byly pod sněhem, takže jsem se řídil navigací v mobilu. Problém byl v tom, že pršelo a všichni víme, že mobil, když na něj neprší, tak neukazuje nic, takže tam jsem, a byl jsem tam zcela sám, celý den jsem nepotkal ani nohu. Takže to byl jeden extrém, pak jsem několikrát měl dny plné deště, ale úplně nejhorší bylo to, že hned na začátku jsem chytil ty obrovský vedra v jižní Francii, když jsem měl teploty i v těch nadmořských výškách kolem těch 1500 metrů, kolem 35 stupňů. A absolutně nejhorší na těch cestách je to, že v téhle části Pyrenejí nejsou lesy, takže tam se nemáte kam skovat. Tam jdete na slunci a pořád jenom na slunci, praží to do vás. Je to vyčerpávající. Člověk vypije 6, 7, 8 litrů vody za den a v podstatě to nepozoruje.
1: No jo, ale to si těch 6, 7, 8 litrů vody musí nést sebou. Nebo jak to probíhá s dotankováváním, s občerstvováním, s hygienou, s přespáváním? K tomu všemu se dostaneme po písničce.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešního pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O přechodu Pyrenejí si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme se 77-letým Jaroslavem Maršíkem z Krupky a dostali jsme se k tomu, jak probíhá takové zásobování na cestě, na které je člověk sám, v místech, kde není problém celý den nikoho nepotkat a navíc, když udeří vedra, která ničí člověka, který jenom sedí, natož pak toho, který se pohybuje. Říkal jste 7-8 litrů vody denně spotřeba v těch extrémních teplotách. To mi neříkejte, že jste si to táhl na zády.
2: Ne, já jsem měl zásobu mezi 1 až 2 litry a doplňoval jsem jí z potoku. Naštěstí Pyreneje směrem od Atlantiku jsou vodou hlavně v těch měsících, který jsem to šel já, kdy je ještě ve vrcholových partích sníh, tak je docela dobře zásoben vodou. Až v té závěrečné části jsou suchý území, kde už se musí s vodou hodně hospodařit. To jsou poslední 3-4 dny. Jinak je problém jenom to odnosit. Ale ty 2 litry mě v podstatě stačily každý den, že jsem je u každého potoka dočerpával, sám jsem se zavodnil. Chce to samozřejmě používat filtr, protože bez filtru hrozí, že se něčím infikujete, tam je všude dobytek a je to nebezpečné.
1: Dobrá, voda z potoka, ale jídlo jako na Pyrenejských svazích asi nenajdete a že by byl co 20 kiláků nějaký kiosek, to taky asi nehrozí, nebo?
2: No, tak to není. Většina lidí, kteří jdou Pyreneje, hlavně Francouzi, chodí od chaty k chatě, mají tomu podřízený i denní dávky kilometrů a na těch chatách mají objednané jídlo. Já jsem teda chaty vylučoval ze svého stravování, všechno jídlo jsem si kupoval v obchodech. Také jsem tomu musel podřídit svůj systém chůze. V některých případech jsem dorazil do města třeba v neděli odpoledne a musel jsem prázdně čekat až do pondělka do rána do 9 hodin, než odevřeli nějaký obchod, abych si mohl dokoupit. V některých případech běžně jsem nosil jídlo na 2, někdy 3 dny. Ve 2 případech jsem musel mít jídlo na 5 dnů, protože jsem věděl, že 5 dnů se nedostanu k obchodu.
1: Vylučoval jste chaty ze stravování, ale taky z přespávání, protože vy jste si vlastní chatu nesl.
2: Ano, já jsem všechny pochody, co dělám, tak dělám tím stylem, že spím venku buď pod čirákem, nebo ve stanu v tomto případě, nebo loni jsem, jak si někdo pamatuje, možná spal v hamace. Ale chaty nejsou v mém rejstříku nocí.
1: Kolikery boty jste tentokrát potřeboval? Protože o botách jsme si povídali, když jste šel tu stezku Českem a jedny nestačily. Tak kolik jich padlo v Pyreneji?
2: No, letos to bylo ještě komplikovanější. Letos jsem předpokládal, že by mi ty jedny boty mohly vydržet, protože obvykle vydrží kolem 1000 kilometrů ty aldry, které nosím. Ale bohužel se mi rozbily po 500 kilometrech takovým způsobem, že bylo absolutně nemyslitelné v nich chodit.
1: No a jak se taková prekérní situace řeší? To si prozradíme, až dospívá Jiří Korn. Posloucháte Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jste s Českým rozhlasem Sever a taky s Jaroslavem Maršíkem, který za sebou má zatím velmi čerstvé zážitky z přechodu Pyrenejí, protože se vrátil na začátku července a my jsme se dostali k botám, které vypověděli službu, přestože očekávání byla jiná. Tak jak jste to vyřešil po 500 kilometrech, když před vámi byl ještě řádný flák cesty?
2: No, dostal jsem se do takové vesničky Berenc. Od níž je vlakové spojení do města Aix-et-Termes, kde jsou nějaké obchody. Bohužel do toho Berence jsem se dostal v sobotu večer, Takže
1: zase čekání.
2: Zase čekání v neděli. Jsem ztratil celou neděli tím, že jsem se dopravoval do toho Aix-en-Termes. Pak jsem scháněl obchod, kde bych si koupil nové boty. Nakonec jsem si ty boty koupil a v pondělí jsem mohl pokračovat dál. To znamená, zase jsem musel se dostat na tu trasu, kde jsem odbočil, abych neměl přerušovanou čáru. Takže jsem jel stopem do toho X a pak jsem jel autobusem zpátky do toho Berenc a odtamtud jsem pokračoval zase dál po té stezce. Koupil jsem si nové boty, bohužel neměli moje Altry a měl jsem pak trochu problémy s achilovkou, ale došel jsem to.
1: Nic jiného vás, pokud jde o zdraví, netrápilo?
2: Tak mě trápí běžně kolena, jako většinu starších lidí. To pravý koleno nemám úplně v pořádku, ale nebylo to na takový

0: Je to krásný potkat stádo koní na těch kopcích. No ale má to i některé stinné stránky.
1: Třeba?
0: Jako zlomyslnost krav, protože člověk by neřekl, ale krávy dokážou být pěkně zlomyslný. Já jsem měl takové dost dlouhé handrkování s jednou krávou, která mě nechtěla pustit k prameni vody. Vodu jsem potřeboval, ale ta kráva asi považovala pramen za svůj majetek. Tak pokaždé, když jsem začal čepovat tu vodu, tak ta kráva přišla, odehnala mě od toho pramena. A věřte tomu, s krávou se prát asi nechcete.
1: No jasně.
0: Takže jsem vždycky moudře ustoupil. Po chvíli to tu krávu přestalo bavit a ustoupila ta kráva od toho pramene. Já jsem přišel k prameni, kráva chvíli na mě koukala, než jí došlo, že vlastně jí kradu vodu, tak mě zase odehnala a takhle jsme se tam handrkovali snad 15-20 minut, než se mi podařilo naplnit tu můj lavičku.
1: To je v podstatě roztomilý zážitek. Vy jste ale potkal i ostré ovčácké psy a to už zas až tak roztomilé nebylo.
0: No, ono ani s tou krávou to roztomilý nebylo, ale pravda je, že ta situace, která nastala o pár dnů předtím ještě, tak když jsem vystoupal kopec, který měl nějakých 1200 metrů v kuse a blížil jsem se ke hřebenu, který jsem měl jakoby překonat v jednom sedle a pokračovat se stupem do dalšího údolí, tak když jsem se dostal přes ten zlom toho hřebenu, tak jsem se najednou odstul na okraji obrovského stáda ovcí. Mm-hmm. No to je vždycky nebezpečný, pokud mají sebou psa. A tyhle měli, to bylo obrovský stádo, a najednou jsem měl proti sobě dva velikánský psi. Hmm. Ten velký byl velký, takže měl hlavu někdy v úrovni mých prsou. Hmm. Takže to byl obrovský hafan a útočili na mě. Byli ve vzdálenosti tak metr a půl, dva metry už a doráželi na mě. Tak jsem jako zahodil všechny poučky o tom, že se k ním nemáte obracet zády. A obrátil jsem se zády, klasicky jsem prchal. Nebylo mi to nic platný, protože v mžiku bylo kolem mě těch psů asi 5 nebo 6. A byl to děsný rachot a já jsem skutečně měl obrovský strach, co budu dělat. No, naštěstí se tam vynořila taková dívčina s batohem. Jedna z těch ovčáků, tam jich bylo hodně, protože to bylo fakt obrovský stán. Hmm. A tam ji zachránila. No, jenomže výsledek byl ten, že díky těm ovcím tak jsem musel nastoupat o 2 kilometry víc a ještě přes jeden kopec navíc, který jsem neměl v plánu, prodírat se roštím a bylo to teda hrozně nepříjemný. Ale byl jsem rád, že jsem pryč od těch psů.
1: I přes tyhle nepříjemné zážitky si, tak říkajíc, nedáte pokoj a chystáte se na další výšlap, tentokrát kolem Mont Blancu. Kolik kilometrů, na jak dlouho?
0: Tak je to Tour de Mont Blanc, považuje se to za jeden z nejhezčích treků na světě. Má to cirka 180 kilometrů. Převýšení má taky přibližně stejný na den, tak kolem toho 1000 metrů nahoru, 1000 metrů dolů. No a mám to naplánovaný asi na 8-9 dnů.
1: Co dodat, je to nezmar. Jaroslav Maršík byl dnes hostem vysílání Českého rozhlasu Sever. My vám přejeme, ať se i z těch dalších cest, protože předpokládám, že ta kolem Mont Blancu nebude poslední, vrátíte vždycky šťastně a vždycky spokojený, ať už potkáte psů, kolik chcete. Díky moc za váš čas a naslyšenou.
0: Naslyšenou a děkuji.

0: V dopoledním expresu vám rádi vyprávíme zajímavé příběhy a jeden takový je teď před námi. Jde o malý sešítek, který ležel desítky let bez povšimnutí v depozitáři. Teď se ale ukázalo, že skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i s jednou českou odbornicí.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Onsoa Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krás. Vlastní kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever.

0: Věra Špinarová a předposlední písnička úterního dopoledne. O tu poslední se postarají Konos. Ještě předtím, než je ale necháme hrát a zpívat, vyrazíme za Slávkou Brádlovou do kuchyně.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme listový koláč s pestem a nep variaci na pizzu. Budeme potřebovat jedno listové těsto, stačí ten balíček o váze 275 gramů a je to listové těsto, které už je rozválené na tom pečícím papíru. K tomu tak 3 nebo 4 lžíce bazalkového pesta, 100 gramů jemně plátkované anglické slaniny, asi 300, možná 400 gramů goudy a 3 až 5 rajčat podle toho, jak jsou velká. Rozválené listové těsto v pečícím papíru rozbalíme, potřeme pestem, poklademe kolečky rajčat a plátky anglické slaniny a ještě posypeme strouhaným sýrem. Pečeme v troubě předehřáté na 190 stupňů. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Oprava nákladní ulice komplikuje průjezd Teplicemi druhým dnem. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři. Čekejte zvětšenou oblačnost, k večeru se vyskytnou i lokální přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Průjezd Teplicemi komplikuje oprava nákladní ulice, která je součástí průtahu první třídy číslo 13. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové vymění dělníci asfalt na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Nákladní a Hřbitovní. Práce potrvají 2 měsíce a výjdou na 32 milionů korun.
2: Od pondělí frézují silničáři povrch v Nákladní ulici. Aktuálně je zavřený jeden jízdní pruh ve směru z Ústí nad Labem na most od Rýgrovy ulice. Řidiči musí objížďkou kolem Teplického nádraží. Zavřená je taky větev okružní křižovatky směrem k Lidlu. Práce jsou rozdělené na 4 etapy, řidiči proto mají sledovat dopravní značení. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky, Bílovce na Novojičínsku a v Novém Boru na Českolipsku. Tam se virus objevil na tamním sídlišti Rumburských hrdinů. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Pan leukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty v Novém Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
3: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Radiožurnálu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvracet případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denisy Hejtmánkové funguje bez omezení. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala bude plénum soudu rozhodovat v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu poté, co ho vláda nezařadila do delegace na turecký summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá.
1: Počasí.
0: Čekejte postupně zvětšenou oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky. Teploty do 23 stupňů Celsia, na Šluknovsku bude chladněji, na horách dnes od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem policie řeší nehodu 2 osobních aut na Masarykově třídě v křižovatce u městských sadů pod poliklinikou a na tržním náměstí v Hrobu na Teplicku policie dokončuje vyšetřování srážky 2 osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali dnešní úterní polední písničky na přání, takže už vytáčejte linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první do studia dovolal pan Honza Zloun, poprosil mě o písničku od Heleny Vondráčkové Červená řeka. A ta písnička je pro všechny posluchače.

Helena Vondráčková a její Červená řeka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho úterní polední písničky na přání. A tady je další z e-mailu. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky La Paloma ve španělštině pro našeho hodného dědečka Jiřího Pražáka z Berlecké Lhoty. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěkný den. Tu písničku posílá Míša a taky Marťas.

0: Iglesias a jeho La Paloma. 12 hodin 22 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. To další, tak to už bude vybírat pan Jirka ze Šluknova. Hezké odpoledne.
1: Já vás zdravím, paní, taky. A prosil bych o osamělýho pastýře pro manželku, pro všechny děvčata tady v Pečovateláku u nádraží ve Šluknově. A pro vás taky.
0: Písnička je připravená, tak vám děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.

0: Osamělý pastýře na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání, a to na naší lince do studia Českého rozhlasu Sever, tedy 475 212 212. Už vybírá paní Marcelka z Neštěmic. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, paní Renatko, já vás vítám zpátky mezi námi po dovolený.
0: Děkuji.
1: Nemáte zač a písničku nechám jako překvapení a pošlu ji panu Radko Jmálkovi, pak bych to poslala Dominice a její mamince Jarušce, Marušce ze Šestajovic a Ivetce do České Lípy a paní Kristě Fišarovi z Neštěmic. A jinak posílám všem, s kým si dáváme hrát. Jo, ještě jsem zapomněla na Álu a na Petra. A všem, s kým si dáváme hrát a pro ty, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: Písnička je tedy připravená a je jako překvapení, ale myslím, že všechny potěší. Paní Marcelko, díky za zavolání. Hezké úterý vám. Naslyšenou.
1: Vám taky a mockrát děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Iveta Simonová a taky Milan Chladil. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky na přání. To další už na naší lince vybírá pan Pepa z Orasic. Pane Pepo, hezké odpoledne i vám. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak jo, Karel Gott a Karel Hála, dívka toulavá. Pro koho bude?
1: Já bych chtěl nechat zahrát moji neteři Maruše Koukou, potom mojí kamarádce Maruš Strelců a ještě jedný kamarádce Vlaďce Valdrovi do Duban. A dneska je Vítězslava, tak mimo kamarádovi Víťovi Němců. Děkuji.
0: Písnička je tedy připravená, díky vám za zavolání.
1: A i vám přeji a všem posluchačům, který se bude písnička líbit.
0: Moc děkujeme. Naslyšenou.

všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy a vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever. Tady je malý hudební dárek v podání Marcela Zmoška.

Marcel Zmožek a jeho zvony. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale teď už tady máme další e-mail. Dobrý den, zahrajte pro moji sedmiletou dceru Natálku písničku od Michaela Jacksona. Děkujeme a všem přejeme hezký den. Posílá to paní Barbora.

Valdemar Matuška a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na další a to budou písničky z vašich SMSek. Dobrý den, prosím od Mirka Hofmana, bílou kytku pro Marcelku z Neštěmic, Maruškám do Chomutova a Děčína. Děkuji moc paní Marie ze Šestajovic.

Mirek Hofman, taky Green Horse a jeho Bílá kytka. Na Českém rozhlase Sever stihneme společně ještě jednu poslední písničku z vašich SMSek a připomínám telefonní číslo, to je 91104, protože SMSky a e-maily můžete posílat v průběhu celého dne. Prosím o Mariku Gombitovou, její Kolosium, písničku prosím všem posluchačům od paní Vlasty.

0: Marika Gombitová a její Koloseu má taky poslední písnička na přání a tu jsme stihli jenom v této hodině. Ty další opět po 18. a těší se na vás můj kolega Miroslav Tartárek. Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den. A do jedné, než přijde František Janeček s aktuálními zprávami, vám posílám ještě Maggie Reilly. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hnutí Duha a Greenpeace vyzývají těžaře z Mostecka, ať nešetří na obnově krajiny v bývalých uhelných lomech. V liberecké nemocnici začala demolice původní kotelny. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šangají by mohlo být v provozu příští rok v létě. Čekejte zvětšenou oblačnost, k večeru se vyskytnou lokální přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ekologické organizace žádají, aby úspory ze samovolné obnovy krajiny po těžbě uhlí na Mostecku získaly obce a ne těžební společnosti. Hnutí Duha a Greenpeace to uvádějí v prohlášení, o kterém dnes informovala ČTK. Upozorňují v něm, že tzv. Sukcesní rekultivace je podle odborníků často vhodnější než technické úpravy krajiny. Připomínají ale, že peníze ušetřené na klasické rekultivaci by měly podpořit rozvoj regionu. Hnutí Duha i Greenpeace upozorňují, že v případě plánované sukcesní rekultivace lomu Vršany, kde má těžba skončit v roce 2030, si chce většinu z úspor z peněz na klasickou rekultivaci ponechat společnost Vršanská uhelná ze skupiny Seven miliardáře Pavla Tykače. Vyjádření těžební společnosti ČTK zjišťuje. V areálu liberecké krajské nemocnice dnes začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra, které v případě nutnosti může vyrábět elektřinu i pro část města. Místo původní kotelny bude technické zázemí Centra urgentní medicíny, říká hlavní stavební inženýr nemocnice Petr Šmakal.
4: Demoliční bagr to bude rozebírat po částech. Jsou tam připravení pracovníci, kteří to budou zakrápět, aby minimalizovali prášení. Měli by to zdemolovat za 30 dní a dalších 30 dnů by měli dělat hrubý terénní úpravy pro stavbu základů toho pavilonu nového.
2: Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šangají s čínskými aerolinkami China Eastern Airlines. O tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
5: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
2: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen až do Pekingu. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti, oznámil to nový premiér Andy Burnham, který je ve funkci od včera. Podle něj má opatření lidem pomoci zvládnout růst životních nákladů. Podle propočtů britské vlády ušetří zrušením DPH na elektřinu průměrná domácnost ročně v přepočtu přibližně 1300 korun. Chybějící peníze chce Burnham částečně financovat ze zrušeného projektu digitální občanky.
3: Počasí.
2: Většinou čekejte zvětšenou oblačnost a k večeru i lokální přehánky, teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litoměřické ulici na Valech pozor na nehodu dvou osobních aut, srazila se u kruhového objezdu u nádraží. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
0: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sledují pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom byste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletý poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mi připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Vás, pardon, zastavím ve vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven. Proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu třeba, nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole, to se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: Hmm. A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich šlépějích. pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu, do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: nic méně,
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji, už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu.

0: právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. I když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Šťastný herec Ada Bér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš to užil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do to a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují, jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No, zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před ve Stockholmu, těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš?

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netáháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dubbing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dubbing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě
1: ne.
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dubbingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě, ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat, už tušíte, co vám třeba udělá, a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dubbing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Na hlavním hřbitově v Lounech začala stavba nového kolumbária. V Úseckých Předlicích pomáhají ve volnočasovém klubu Člověka v tísni zahraniční dobrovolníci. Z mezinárodní biologické olympiády v Litvě si čeští středoškoláci i z Liberecka odváží 4 medaile. Přes odpoledne zvětšená oblačnost, k večeru i lokální přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Louny dnes zahájily výstavbu nového kolumbária na hlavním hřbitově. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu tím rozšíří možnost pro ukládání uren. Stavbu provádí firma AŠ Zemní práce a celkem bude 234 úložních schránek. Kolumbárium by mělo být hotové přibližně za měsíc a půl a město za něj zaplatí zhruba 3 miliony korun. Ve volnočasovém klubu Člověka v tísni ve vyloučené lokalitě Ústeckých Předlic na 2 týdny pomáhají zahraniční dobrovolníci. Kromě práce s dětmi také poznávají Ústecký kraj při výletech a exkurzích. Jejich pobyt zajišťuje nezisková organizace INEX. Dobrovolníci mají zároveň i jiný program, říká vedoucí workcampu Henrik Josef Titjen.
4: Mezi ulicemi Hrbovická a Jateční je taková cesta, kterou upravujeme tak, aby se dala projít. Ona byla dřív průchozí, teď už není, takže tam prořezáváme zeleň, vyklízíme nepořádek, co tam je a podobně.
2: V Předlicích budou dobrovolníci pomáhat do konce tohoto týdne. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci více než 300 studentů z téměř 80 zemí získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něho úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlém hmyzu.
5: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
2: Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě roku 2029. Průměrné ceny pohonných hmot po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 1,40 korun a 1,60 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější, řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 670 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech.
3: Počasí.
2: V noci čekejte místy s většinou oblačnost, postupně až skoro jasno, teploty klesnou na 11 nebo i 6 stupňů. Zítra ráno skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne, odpoledne už čekejte i lokální přehánky nebo déšť. Teploty zítra ale vystoupí i ke 24 stupňům Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V ulici Kmochova ve Varnsdorfu se srazila dvě osobní auta. V Litoměřické ulici na Valech policie pokračuje v řešení nehody u kruhového objezdu u nádraží. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné další prázdninové odpoledne. Máme tady úterý 21. července a svátek dnes slaví. Dámy mají přednost, Vítězslava a také Vítězslav. Tak přejeme všechno nejlepší. U nás začíná pohodové odpoledne na Českém rozhlase Sever. Co nás čeká v této první hodině? Se zámeckým letem se tentokrát zastavíme na Bruntálsku, na zámku Slezské Rudoltice. Letošní rok byl pro sokoly stěhovavé v Národním parku České Švýcarsko-Alpském kaňonu horší než loňský. Zatímco loni vyvedli 11 mladých, letos přežilo jen 8 malých dravců. Více prozradíme zhruba za 15 minut. V tipech přidáme pozvánky pro nudící se děti a slavným Severočechem Budnes divadelník Josef Martin Kulas. A nezapomeneme ani na písničky, které nestárnou, třeba od Petra Spáleného nebo Lenky Filipové.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Taky to máte rádi dlouho, dlouho spát. To byl Petr Spálený a jeho písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin a skoro 13 minut k tomu. A my se teď se zámeckým létem vydáváme na další zajímavé místo, a to s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic, on to prošustroval celé, jak se říká, jo? On prostě se zadlužil neskutečnou částkou a on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo? Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy, takže tady už v roce 1779 lítali jenom letopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušlí. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích, a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jana Kiršner v úterním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Teď už máme přesně 14 hodin 25 minut. Ohrožení sokoly stěhovaví vyvedli letos v Národním parku České Švýcarsko jen 8 mláďat. Loni to bylo o 3 více. Správa parku sice chrání hnízdiště vzácných ptáků před vstupem neukázněných návštěvníků, něčemu ale strážci parku předejít prostě nemůžou. Chladnému počasí a tomu, aby se mláďata sokolů nestala potravou pro větší predátory.
1: Tady ve Všemilech se díváme a tamhle, když se podíváme, tak tam jeden letí. Tamhle vidíte, jak vyletěl?
2: Jo, tam je dutina. Teď jsme ve Všemilech u Jetřichovic a mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Selov mi ukazuje malého sokolíka, který už vylétnul z hnízda. Letošní nadílka sokolích mláďat nebyla v parku bohatá, říká strážce Václav Sojka.
3: To hnízdění nebylo úplně z těch nejúspěšnějších.
2: Ohrožení sokoly se sice usadili na hodně místech, mláďat ale vyvedli relativně málo. Může za to počasí a hlavně víři velcík.
3: Teď se daří vírům, jsou na vzestupu a oni se naučili lovit sokoly a sokoly na to budou muset jako každá oběť reagovat. Musí najít nějakou svoji strategii, jak ochránit svoje mláďata, aby jim je nebral vír.
2: Správa parku každoročně chrání zákazem vstupu hnízdní lokality ohrožených ptáků, jako je sokol stěhovavý, čáp černý a vír velký. A že se ochrana vyplácí, je také vidět na rozmachu našich největších sov. A právě víři letos přichystali strážcům takové malé překvapení.
3: Podařilo se kolegovi strážci panu Davidovi najít nové hnízdo v oblasti Vlčí hory. To pro nás bylo překvapení velký, protože tam byly 3 mláďata.
2: Vysvětluje Václav Sojka. Víři jsou totiž takovým indikátorem bohatosti loviště. Když je kořisti málo, vychová samice jenom jedno mládě. U Vlčí hory se jí povedlo vyvést všechna 3.
3: U víru je to velký zázrak, aspoň v naší krajině.
2: Kromě vírů velkých se letos dařilo vyvádět mláďata i čápům černým. Přesné počty ale nejsou úplně známé, jejich hnízda se totiž špatně hledají. Ze sokolích hnízd pak na území Národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce letos vylétlo 8 mladých dravců. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme

0: Máme chvíli po půl třetí, pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severani. Dnes nezapomeneme na pravidelné tipy a hned na začátek se vás zeptám, zažili jste někdy pořádnou vodní bitvu? Věřte mi, že vaše děti nebo vnoučata z toho budou nadšená. Vodní bitva je na dnešek plánovaná v Roudnici nad Labem v parku Josefa Hory a to už za hodinu, tedy v 15:30 a také v 16:00. Doražte dětem, vemte náhradní oblečení, balonky, voda, kýble a všechno tohle, co se hodí k létu, tam bude na místě připraveno. V děčínské zoologické zahradě připomenu také sokolnické úterky. Až do 17:00 tam potkáte sokolníky a jejich svěřence a letové ukázky jsou v plánu opět v 15:30, tedy v 15:30. Z lázní do džungle, to je prázdninová akce každé úterý a čtvrtek v botanické zahradě v Teplicích. Nic nemusíte objednávat, stačí v 16:00 dorazit do teplické botanky a projít si areál s průvodcem a dozvědět se spousta zajímavých informací. Živá hudba bude znít opět v městských sadech v Ústí nad Labem u Bystra Park. Tentokrát vám pohodové rockové písničky ze 70. let zahraje Vojta Bergman a začíná se opět v 17:30. Letní Tony Duchcová, tak to je série hudebních akcí na letní scéně u rybníka Barbora v Duchcově, kde dnes zahraje známá folková jihočeská kapela Žalman a spol. Pavel Lohonka Žalman slavil na jaře 80. a přijede tak zahrát své největší hity. Začátek koncertu je v 19:00. Kinematograf Bratří Čadíků dorazil večer na svou další zastávku, a to do Postoloprt. V zámecké zahradě tak dnes po setmění v 9:30 uvidíte českou sportovní komedii Kouzlo derby.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. 14 hodin a 40 minut. Možná někdo z vás ještě zažil kočovné divadlo, i když v poslední době se prý vrací do módy, ale najdete tu opravdu jenom pár souborů, které takhle bez pevné divadelní scény cestují po Česku. No a právě o kočovné divadelní společnosti, o té historické, se teď Milan Knotek zmíní v našem seriálu Slavní Severočeši.
1: Slavní Severočeši.
2: Jednu z nejdéle působících kočovných divadelních společností v Čechách vybudoval Severočech Josef Martin Kulas. Narodil se v roce 1808 v Kadani. Někdy kolem roku 1840 získal divadelní koncesi a založil vlastní soubor, později známý jako Kulasova společnost. Zpočátku měla německý repertoár. Oblíbené byly rytířské hry, veselohry a lidová představení. Později hrála také v češtině. Nejvýznamnější období Kulasovy kariéry přišlo po roce 1851. Tehdy poskytl zázemí slavnému Josefu Kajetánu Tylovi, který se stal uměleckým správcem souboru. Společně s ním přišli i další významní herci, například Magdalena Forchheimová Skalná, Anna Forchheimová Rajská, František Krumlovský nebo Karel Šimanovský. Úspěch českých představení ale narazil na odpor úřadů. V roce 1852 byla další česká vystoupení zakázána. Společnost se na několik let vrátila k německému repertoáru, později však opět uváděla české hry. V dalších desetiletích Kulas udržoval svou společnost při životě a spolupracoval s řadou schopných umělců a organizátorů. Významnou postavou byl například Josef Štandera. Nemocný a téměř slepý Josef Kulas se roku 1879 vedení společnosti vzdal. Zemřel v únoru 1880 v Libochovicích. Za téměř čtyři desetiletí své práce významně přispěl k rozvoji českého divadla v době národního obrození.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: S Michalem Hruzou jsme si teď dali zakázané uvolnění, za malou chvíli bude pokračovat Václav Neckách a za necelých 10 minut je tady 15. hodina. V Libereckém kraji je 5 chráněných krajinných oblastí. CHKO Jizerské hory byla vyhlášena v roce 1967 na území okresu Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Rozkládá se na větší části plochy Jizerských hor a na východě přímo sousedí s Krkonošským národním parkem. Patří mezi nejstarší u nás. Redaktorka Jana Švecová se ptala vedoucího Tomáše Korytáře na to nejvzácnější v celé oblasti.
1: Asi bych řekl, že jsou to takový tři hlavní fenomény. Asi v poslední době nejvíce skloňované jsou jizersko-horské bučiny, vyhlášené jako první přírodní památka UNESCO v České republice. Druhý výrazný fenomén jsou rašeliniště a rašelinné lesy na náhorní plošině Jizerských hor. Ať už se jedná o horské nivy, Říček, Jizery a Jizerky, nebo rašeliniště na Čihadle, Klečové louky. No a třetím takovým fenoménem, který možná je trošku v rámci opomíjen, jsou ty horské a podhorské louky, druhově bohaté s výskytem řady vzácných druhů rostlin nebo i samozřejmě zvířat.
2: Co vlastně může to, co jste pojmenoval, co je v Jizerských horách vzácné, ohrozit klimatická změna, která se nás už začíná dotýkat?
1: Obáváme se především o osud toho fenoménu vlastně vody v krajině, na který jsou vázány především rašeliniště, ale i ty podmáčené horské louky. Ta rašeliniště jsou závislá dost často na dešťové vodě. Rašeliniště vysychají, jejich obnova trvá velice, velice dlouho a pokud se nezmění rozložení srážek v roce, tak ta jejich obnova prakticky není možné, aby nastala.
2: Ty změny počasí, málo deště, velká sucha, velká horka, asi v nejbližší době těžko ovlivníme, ale co pro to může dělat člověk?
1: O co se snažíme, je obnova vodního režimu tak, aby historické odvodnění nejen rašelinišť, ale i těch horských lesů, ke kterému došlo, tak aby to historické odvodnění bylo zajištěno a aby ta voda, která naprší, aby neodtýkala a aby tyto příkopy nedrenovaly to území.
2: To dělají ochranáři, lesníci, různé neziskovky, ale připomeňte, co bychom naopak neměli v Jizerkách dělat jako turisté, jako jejich návštěvníci.
1: Já to vždycky říkám, že to jsou vlastně principy, které nás učili už na mateřské škole a na základní škole a které platí pro tu přírodu všeobecně. To znamená pohybovat se v té přírodě s respektem k tomu, co tam roste a žije. Netrhat kytky, nerušit zvířata, neodhazovat odpadky, pohybovat se, pokud to jde, maximálně po značených cestách. Prostě užít si tu přírodu tak, aby když z ní odejdu, aby po mně tam nezůstaly ty stopy.
2: Tohle by měli lidé dělat pro přírodu, co naopak děláte vy pro turisty?
1: Náš hlavní prostředek je vlastně pro práci s veřejností Dům přírody v Oldřichově v Hájích. Letos v rámci programu Domy přírody se nám podařilo otevřít informační středisko na Mariánsko-horských boudách, kde došlo k rekonstrukci. Ať už ten Dům přírody v Oldřichově nebo přes informační středisko chceme s návštěvníky komunikovat, dávat jim informace, zvát je prostě na různé přednášky, případně exkurze.
0: Říká vedoucí CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V řece Bílině na okraji Ústí nad Labem se kvůli nedostatku kyslíku dusily ryby. Práce na stavbě Lovosické okružní křižovatky u Jatek opět pokračují. Investor zbourá bývalou sovětskou armádní jídelnu u Biskupského gymnázia v Krupce Bohosudově. Čekejte s většinou oblačnost, k večeru se vyskytnou i lokální přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Desítky ryb lapajících po dechu zaznamenali v pondělí rybáři v řece Bílině poblíž západního nádraží v Ústí nad Labem. S provzdušněním pomohli hasiči, většina ryb se vzpamatovala. Více řekl krajský mluvčí rybářů Jan Skalský.
2: Byli přítomní pracovníci inspekce životního prostředí a dalších orgánů, stejně tak policie. V podstatě došlo k enormnímu úbytku kyslíku ve vodním sloupci. V podstatě řešíme, odkud to může být, protože ty problémy na ty Bílině jsou dlouhodobé.
0: Stavba nové okružní křižovatky na silnici 1/15 v Lovosicích u Jatek opět pokračuje. Odborníci podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla našli jiné technické řešení. Po odkrytí asfaltu stavbaři na začátku července zjistili, že pod celým stanovištěm staveništěm je nestabilní podloží.
3: Po odkrytí podloží se totiž ukázalo, že zemina není dostatečně pevná pro budoucí silnici a bylo potřeba upravit technologii výstavby. Po dohodě s odborníky jsme zvolili nový postup, který zajistí bezpečnou a kvalitní stavbu.
0: V Krupce na Teplicku zbourá soukromý investor bývalou armádní kuchyni s jídelnou v ulici Bohumila Bachury u baziliky a Biskupského gymnázia v centru města. Krupská radnice upozorňuje obyvatele v souvislosti s bouráním na pohyb stavební techniky a nákladních vozidel. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové nahradí zdevastovanou stavbu nový polifunkční objekt s obchody, kavárnou, fitness anebo ubytováním. Češku na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk, žena je v nemocnici v Rijece. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník, informoval o tom server Jutarni. Podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče.
1: Počasí.
0: V noci čekejte místy s většinou oblačnost, postupně až skoro jasno. Teploty ale klesnou na 11 nebo i 6 stupňů. Zítra ráno skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne. Odpoledne už čekejte lokální přehánky nebo déšť. Teploty do 24 stupňů Celsia, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 čekejte před 77. kilometrem problémy s průjezdem ve směru do Chomutova. Srazila se tam dvě osobní auta. V ulici Kmochova ve Varnsdorfu pokračuje vyšetřování nehody také dvou osobních aut a opatrně v Meziboří na Mostecku, tam v ulici Dělnická, narazilo osobní auto do dopravního značení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje a my už za malou chvíli budeme mluvit o žních v Ústeckém kraji. Zemědělci letos očekávají horší úrodu než v loňském roce. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se vydáme do Krušných hor, na místo, kde třeba najdete možná nejznámější štolu, Mikulášskou štolu v Krušných horách, vyrazíme do obce Hora svaté Kateřiny. A také vás zavedeme na setkání libereckých fotbalistů se svými fanoušky a přidáme písničky, které nestárnou. Tentokrát od Mekýho Žbirky nebo Michala Tučného. Teď už je ale čas pro Ilonu Čákovou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Miroš Birka, slavný Bělý květ, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 12 minut po 15. hodině. Zemědělci v Ústeckém kraji sklízejí rychleji než loni. Aktuálně pěstitelé sklidili 36% rozlohy polí s obilím a téměř 71% řepky. Podle posledních dat Českého statistického úřadu jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Kvůli suchu bude taky méně krmení pro hospodářská zvířata. Podle chovatelů se několikanásobně zvýšila i cena za balík sena.
1: Dneska dosekáme řepu, tady to by měly být poslední pole a pak půjdeme na pšenici.
2: Je to hodně náročný, to období žní?
1: No, náročný to docela je. Asi to nejde dělat bez toho, aniž by to člověk neměl trošku rád. Člověk ráno stane, přijde sem a večer domů se chodí akorát tak vyspat, jak se říká.
2: Takže po té 12-hodinové směně vám to končí, nebo?
1: No, bohužel nekončí. 12 hodin se tak většinou jezdí, plus 2-3 hodiny ještě denně okolo toho je nějaká ta údržba.
2: Shrnuje řidič kombajnu Josef Pahorecký.
1: No, tady to je zrovna jedno z horších polí. To nám pěko dává 2,5 tuny z hektaru, ale letos jsou ty podmínky takové, jaký jsou. No. Je to o čtvrtinu, máme méně výnosu než loni.
2: To potvrzuje i ředitel zemědělského družstva v Klapem Otakar Šašek.
3: Obecně se dá říct, že ten letošní rok bude propad sklizně 15 až 20%, takže to bude spíš průměr, možná podprůměr, ale rozhodně to nebude žádný veliký problém.
2: Výnosy jsou sice letos nižší, za to kvalita obilí je vyšší.
3: Zajímavé je, že to obilí má hektolitrovou hmotnost a je kvalitní, to znamená, má vysoký obsah dusíku. Jsou dokonce 14-15%, což jsou velmi kvalitní pšenice. Problém je v tom, že tu kvalitu nikdo nezaplatí.
2: Kvůli suchu bude podle Otakara Šaška nejspíš méně krmení pro dobytek.
3: Budou zřejmě veliký problémy s obilnýma krmivama, protože to, co se zatím sklidilo, to znamená hrachy na senáž, vojtěšky a ozimý žito senážní, tak ty výnosy jsou řádově poloviční proti předchozím letům.
2: Záležet teď bude i na vývoji počasí. Základem objemového krmiva je totiž kukuřice. Důležitá bude hlavně vláha. Z Klapého Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Dívčí trojice, dříve čtveřice, holky, která zažila svůj asi největší slávu v 90. letech, ale teď prožívá takový malý comeback. Teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever se svým hitem Si senzační. 15 hodin, skoro 22 minuta. My už teď vyrážíme na další krásné místo u nás na severu Čech v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Bude to do Krušných hor, do hory svaté Kateřiny.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Víte, kde se údajně narodil legendární hliník z komedie Marečku, podejte mi pero? Krušnohorci tvrdí, že se tak stalo v hoře svaté Kateřiny. Tohle město na Mostecku, včetně částí Malý Háj a Rudolice v horách, je členem mikroregionu Svazek obcí v regionu Krušných hor. Traduje se, že první štolu v hoře svaté Kateřiny vyhloubili kolem roku 1300 míšenští havíři. Těžební zařízení, vybudovaná v hoře svaté Kateřiny na konci 14. století, ale zničili husiti. Trvalo pak 60 let, než místní všechno obnovili. Na začátku 16. století už byl na náměstí města zřízen báňský úřad. Hlavními těžebními komplexy byly důl Kateřina a důl Mikuláš. Mikulášská štola je největší a nejznámější štolou v Krušných horách. Ve středověku se tam těžilo stříbro a měď. Dnes je zpřístupněná asi 420 metrů dlouhá část štoly. V kateřinské štole se těžila měď, stříbro a cín. Ta je v současnosti zavalená. A jak to bylo s tím hliníkem, co se nakonec odstěhoval do Humpolce? Místní krušnohorci tvrdí, že v archivech objevili důkazy o tom, že tahle slavná filmová postava se před válkou narodila právě v hoře svaté Kateřiny. A hliníkovi postavili i pomník, který byl v roce 2005 slavnostně odhalen hercem Zdeňkem Srstkou a pivovarníkem Stanislavem Bernardem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Jan Kalousek, jeho Řeka v plamenech, 15 hodin skoro 31 minut a společnost vám stále dělá Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Sobotním zápasem na hřišti Plzně rozehrají fotbalisté Liberce nový ročník Šanceligy. Před startem soutěže proto klub pozval fanoušky, aby je seznámil s některými novinkami při akci nazvané Slovan Opening.
1: Co všechno nachystali organizátoři, to už říká marketingový ředitel Slovanu Štěpán Hanuš.
2: Prohlídky stadionu, což my všeobecně neděláme, takže k tomu je dneska příležitost, aby fanoušek viděl vlastně stadion zevnitř, za kulisí, zázemí. Je tady fotbalový turnaj pro fanoušky a řada dalších věcí. Z toho chceme udělat tradici, aby jsme takhle zahajovali sezonu každý rok.
1: Fanoušci se mohli seznámit také s novou sadou dresů, ať už tou domácí nebo venkovní.
2: Takzvané customizované dresy, to máme poprvé vlastně v historii a hrozně se těší. Věřím, že to hráčům přinese štěstí a fanouškům radost. Vlastně vracíme se po 2 letech k variantě, že domácí kombinace bude tmavá, v našem případě modro-černá, a hostující kombinace bude bílý dres s modrým pruhem.
1: Příznivci Slovanu už se těší na novou sezónu, včetně 2 zástupců libereckého Jedličkova ústavu, kteří na vozících pravidelně zápasy navštěvují.
3: Michal Vunc,
4: Jakub Ševčík.
1: Tak jak velkými fanoušky libereckého fotbalu jste?
3: Asi 15-20 let.
4: Jsme velký fanoušci, skoro celoživotní. Liberci faním hodně.
1: Vy jezdíte na zápasy oba na vozících, tak je to složité se třeba dostat na fotbal, na hokej tady v Liberci?
4: Stadion Slovanu Liberec je teďka v dnešní době velice dobře přístupný pro nás, pro lidi na vozejku, do prostor, kam potřebujeme.
1: Ještě mi, pánové, řekněte, kde byste chtěli Liberec vidět v té sezóně, co byste si přáli?
4: Ten tým je velice dobře poskládaný. S tím, co máme, jako je povinnost hrát jako určitě první šestku. Jako.
3: No, 5. místa to vidím.
1: O víkendu se Slovan představí v úvodním ligovém kole na hřišti plzeňské Viktorie. O týden později, tedy v sobotu 1. srpna, přivítá doma Teplice. Řadu věcí právě pro fanoušky klub chystá i na domácí premiéru.
2: Pracujeme s fanzonou, soutěže před zápasem i v poločase. Věřím, že si fanoušci cestu najdou i na ten zápas s Teplicemi a že zabavíme nejenom fotbalem, ale tím servisem kolem. Můžu pozvat určitě na kvalitní občerstvení, který u nás teďka máme na stadionu.
1: Doplnil Štěpán Hanuš z Liberce, Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Medicine Man Michala Tučného, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 15:40, pokračuje pohodové odpoledne. Dnes dopoledne se vás kolegyně Renáta Filipy ptala, kdy jste naposledy navštívili nějaký zámek nebo hrad, co vás při prohlídkách nejvíc baví, a zavolala i posluchačka Iveta z Teplic, velká cestovatelka po hradech a zámcích.
1: Takže já jsem z Teplic, takže máme tady taky krásný teplický zámek.
2: Ano.
1: Obdivuji právě, jak jsou vybavené ty interiéry a máme tady krásný modrý pokoj. Pak jsem i navštívila ten zámek Jezeří, co je tady nedaleko, že, mostu, a ten taky je krásný. I když je z jedné strany ten výhled na ty doly, ale je to krásný zámeček, dokonce ho navštívil kdysi ještě princ Charles.
2: Mm-hmm.
1: Od dětství jsem už jezdila ze školou do zámku Krásný dvůr, to je zase nedaleko Kadaně. Potom jsem dále byla na zámku v Libochovicích, zase krásné interiéry. Tak v zámku Ploskovice, tak tam zase, že známe, že ho vídáme v pohádkách, že se tam točili. A taky zase z jedné strany vám připadá, že má jenom třeba dvě patra, a z druhé strany z parku, tam zase je to prodloužené, tak to má jakoby tři patra, jo. Tak jako v Děčíně, tam je velký zámek, ale tam jsem byla pouze v zámecké zahradě. Ještě doporučuji takhle posluchačům, krásný zámek je v Chýši u Karlových Var tam. To je krásně, taky to opravili, to taky stojí, jo, za podívanou.
0: Zítra po 9:00 si s vámi Renáta Filipy bude povídat na téma prázdniny u babičky a u dědy. Jaké na takové prázdniny vzpomínáte? Kam jste jezdívali, kolik času jste tam trávili? A jestli jste si tam třeba našli kamarády nebo dokonce nějakou místní dětskou partu? Zítra zavolíte po 9:00 na naše známou linku nebo pište už teď na Facebook, případně na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už u nás pokračuje skupina Banana Rama se svým hitem Vína. Stále hezké úterní odpoledne.

0: taky nás.
1: Jedna z nejpočetnějších českých kapel Divoký byl za malou chvíli Jiří Korn, 15 hodin 49 minut, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Kočičí mor, čili pan Leukopénie, se letos objevila na několika místech v republice. Podle veterinární komory je ohnisko v Moravskoslezském kraji a dále také v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani žádné jiné zvíře. Pro kočky ale představuje obrovské nebezpečí.
2: Máme teda klec, máme samozřejmě toaletu.
3: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím dva případy kočičího moru.
4: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ložit podvyživená.
3: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt viru v posledních letech plošně klesl. Stále se ale šíří mezi toulavými kočkami, řekla Českému rozhlasu v písemné formě doktorka z veterinární komory Eva Šula.
5: Letošní rok se bohužel nese ve znamení několika lokálních ohnisek, která vyskočila prudčeji než ve stejném období loňského roku. Onemocnění je extrémně závažné. Úmrtnost u neočkovaných koťat a mladých koček dosahuje bez léčby až 90%. Virus napadá kostní dřeň a ničí bílé krvinky. Zároveň devastuje sliznici střev, což vede k masivním, často krvavým průjmům, zvracení a fatální dehydrataci.
3: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
6: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce jako v tuto chvíli ta krmná místa na chvíli byla ukončena. To je to, čím by skutečně těm kočkám mohli pomoci.
3: Po nalezení nemocné toulavé kočky by měli lidé volat policii nebo veterináře. Pan Leukopénii jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Nám se blíží 16. hodina v programu Českého rozhlasu Sever, to znamená další zprávy s kolegou Františkem Janečíkem a pak už pravidelný o oblíbený pořad Humoriáda dnes hercem Vítězslavem Jandákem. Já se rozloučím ale jen na hodinu, po 17. se budu těšit opět se všemi naslyšenou u pořadu Den v kraji a docela ještě třeba Pavel Bobek nebo Cliff Richard.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česká republika bude rozvíjet další místa pro stavbu malých modulárních reaktorů. Jeden bude v Tušimicích na Chomutovsku. Krajští hygienici našli v jídle klášterecké provozovny Don Kebab bakterie. Maďarská opoziční strana Fidesz tvrdí, že čelí policejní razii. Čekejte postupně zvětšenou oblačnost k večeru i lokální přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
2: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletonu společně s Francií, s Velkou Británií, možná Švédskem, a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
3: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Krise Kollertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek.
0: Krajští hygienici při kontrole provozovny Don Kebab v Klášterci nad Ohří našli v jídle velké množství bakterií. Kontroloři provozovateli dali pokutu i za další nedostatky. Upřesnila je mluvčí krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Eliška Buřičová.
4: Vyšetření potvrdilo nevyhovující mikrobiologickou kvalitu odebraných pokrmů. Při kontrole jsme navíc zjistili závažné hygienické nedostatky, například porušení chladicího řetězce, nedostatečnou hygienu při přípravě pokrmů nebo nedostatky při skladování potravin.
0: Česká zbrojařská společnost DSS spustila web, na kterém představuje připravovaný výcvikový a zkušební areál v Ralsku na Českolipsku. Jeho součástí podle firmy nebude veřejná střelnice ani muniční sklady. Zbrojovka na stránkách informuje o zaměření projektu, plánované podobě areálu, jeho zajištění a předpokládaném vlivu na dopravu, hluk a životní prostředí. Informoval o tom mluvčí DSS Michal Maňák. Maďarští policisté zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to uvedli na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fideszu a jeho databázy. Podle webu Telex policisté zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci. Po dubnových volbách Orbána nahradil v čele vlády Péter Maďar.
1: Počasí.
0: V noci postupně skoro jasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Zítra po ránu také skoro jasno, přes den se ale zatáhne a už odpoledne čekejte lokální přehánky, teploty do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut omezuje provoz v Masarykově ulici v Ústí nad Labem u křižovatky s ulicí Pařížská. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
6: Děkuji.
5: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
6: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběh, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli, a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundla a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli A tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřelej, já sebou seknu na zem. Oni říkal, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak...
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme. Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávku, na začátku.
6: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se
10: prostě...
11: to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který si mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si chce nachmátnout ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem Sitzen Sie bitte! Já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a jo. Teď si myslím, že to je moje milenka. Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Šantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňa, víš, jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Šantal mám rád, Šantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám. Ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný. Podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl z gumy. Samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Samá ruka, samá noha. A to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší. Teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláštní. Třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono. A ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí. Skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nať se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, protože když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrděj a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký. No, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: Uh-huh. A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti? Jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc
2: chápou.
1: Třeba tleská v cizině? Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
1: Říká.
2: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. a nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde, nepřijde. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není jo. To humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní osem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
3: Děkujeme, Iveto.
2: Hezké léto obou.
1: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
1: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
3: pěkně.
1: Mějte
3: se hezky.
1: S kým si teď popovídáme?
5: Dobrý den, dobré humory Janické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
3: Děkuju.
5: Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťasten a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
1: Dobře, děkujeme za to.
3: Moc.
1: Mějte se krásně, kdo další?
6: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
3: Bčko.
1: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
3: Děkujeme moc.
1: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
8: Nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
9: Ano.
8: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
9: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
8: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
9: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
8: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
9: Jak si přejete, no. Paní profesorko, necháme pana poslance Kavana.
8: Vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
9: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
8: Že necháme pana poslance Kavana být.
9: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
8: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
9: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
8: No to je...
9: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
8: No peníze tam byly.
9: Peníze. Jo. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
8: Co vás, jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
9: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
8: Co vás, vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
9: ano,
8: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
9: Ano.
8: Přestaňte s těma rukama.
9: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně 4 koalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
8: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
9: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.

0: politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
1: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
0: Tak aspoň z čeho to bylo?
1: Já už taky nevím. Ne,
0: tak čeština určitě?
1: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita. Hrozně jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku. Protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii. Jako historický
0: jako
1: způsob
0: vojenské schopnosti.
1: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka. Ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně. Tak je tam Jan Žižka. Aha. To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik.
0: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
1: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
0: No tělocvik ještě, že by byl. To
1: ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
0: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
1: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
0: to nebylo vyšších hráčů?
1: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
0: No, tak je pravda, že ano, v té době.
1: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
0: Ano,
1: že?
0: Dva metry, no.
1: No, to bylo, takže takhle, no, nespomínám si.
0: Dobře.
1: Ne, Patriku, ne.
0: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
1: no.
0: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
2: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se mě poslouchají. Nebo v Moriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si Bubu.
1: Dal byste si Bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Nevíš, že dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj, ty Don Juan opuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. Oristo. Prosím pěkně. No tak.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby se nestydnul, víš? Ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny, ano.
3: Ne, jasně, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš, papa?
5: Dobrý večer, kamaráde.
4: Co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Přednostem. Ale určitě jela na klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostý odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines plášky a rozpofrujeme.
4: Báječný, posaď se. Kamaráde, posaď se. Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: udej si pohledničko. Já zatím skočím pro lávinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, a dost mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale oni má rozděleno ještě
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju.
8: A já taky děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte

0: si na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Silnice mezi Lesnou a Velkou Velení na Děčínsku je do konce srpna úplně uzavřená. Hnutí Duha a Greenpeace vyzývají těžaře z Mostecka, ať nešetří na obnově krajiny v bývalých uhelných lomech. Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Očekejte postupně větší oblačnost, k večeru i lokální přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Správa a údržba silnic uzavřela silnici z Lesné a Velké Veleně na Děčínsku. Podle informací oficiálních stránek města Děčín je potřeba vozovku kompletně opravit. Uzavírka se dotkne i linky městské hromadné dopravy.
5: Silničáři kompletně vyfrézují povrch vozovky a položí nový asfalt. Uzavírka potrvá maximálně do 31. srpna a během té doby bude autobusová linka číslo 208 jezdit pouze v úseku autobusové nádraží Lesná. Zastávku ve Velké Veleně nebude obsluhovat. Autobus se bude v Lesné otáčet. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Ekologické organizace žádají, aby úspory ze samovolné obnovy krajiny po těžbě uhlí na Mostecku získaly obce a ne těžební společnosti. Hnutí Duha a Greenpeace to uvedli v prohlášení, o kterém dnes informovala ČTK. Upozorňují v něm, že takzvaná sukcesní rekultivace je podle odborníků často vhodnější než technické úpravy krajiny. Připomínají ale, že peníze ušetřené za klasickou rekultivaci by měly podpořit rozvoj regionu. Hnutí Duha i Greenpeace upozorňují, že v případě plánované rekultivace lomu Vršany, kde má těžba končit v roce 2030, si chce většinu úspor z peněz na klasickou rekultivaci ponechat společnost Vršanská uhelná ze skupiny 7 miliardáře Pavla Tykače. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
6: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
7: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
6: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
8: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
6: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něho zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
4: Počasí.
3: V noci čekejte postupně, až skoro jasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Zítra bude po ránu skoro jasno, přes den se zatáhne a už odpoledne čekejte první přehánky. Teploty zítra vystoupí i ke 24 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 zpomalte za 48. kilometrem ve směru na Prahu. Řidiči hlásí sraženou zvěř na vozovce. V Žatecké ulici Boženy Vykové Kunětické pozor na nehodu dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
9: S vámi je stále Český rozhlas Sever, máme tady úterní odpoledne 4 minuty po 17. hodině a to u nás znamená jediné, začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled aktuálních informací ze severu Čech nám teď přináší František Janačík.
2: Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních jaderných reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a firmou Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit pro jadernou energii v Tušimicích u Kadaně a v Dětmarovicích u Karviné.
3: Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletu a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
2: V Lounech dnes začala stavba nového kolumbária na hlavním hřbitově. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu práce za 3 miliony korun potrvají přibližně 6 týdnů. V kolumbáriu bude celkem 234 nových úložních schránek. Ve volnočasovém klubu Člověka v tísni ve vyloučené lokalitě Ústeckých Předlic už druhý týden pomáhají zahraniční dobrovolníci. Kromě práce s dětmi také poznávají Ústecký kraj na výletech nebo exkurzích. Jak také v dnešním pořadu Den v kraji uslyšíte, jejich pobyt zajišťuje nezisková organizace INEX. Průjezd Teplicemi druhý den komplikuje oprava silnice 1/13 v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní, kde o velmi vytíženou silnici denně projíždí na 17 000 vozidel. Podrobnosti nabídne v této hodině naše reportérka Jana Vytázková, která byla ráno na místě prací. Ohrožení sokoly stěhovaví letos vyvedli v Národním parku České Švýcarsko 8 mládět. Loni jich bylo o 3 více. Správa parku nepouští turisty k hnízdištím vznásných ptáků. Strážci parku ale nemůžou zahnízdené sokolí páry ochránit třeba před nepřízní počasí nebo predátory. Jak Českému rozhlasu řekl strážce parku Václav Sojka, mladé sokoly se naučily lovit víři velcí.
4: A sokoly na to budou muset jako každá oběť reagovat. Musí najít nějakou svůj strategii, jak ochránit svoje mláďata, aby jim je nebral vír.
2: Turisté v Ústeckém kraji stále častěji objevují i méně známé památky. Mezi ně můžeme zařadit i zámek Stekník na Lounsku. Kromě zajímavých prohlídkových okruhů se na Stekníku můžou pochlubit výjimečnou zahradou. Roste tam i zhruba 70 keřů růží různých odrůd. Ty nejzajímavější představí s naší severočeskou stopařkou Veronikou Jaklovou zahradník zámku Stanislav Vilím. Ten je také autorem knih o pěstování a vysokoškolským učitelem.
1: Informace ze severu Čech přinesl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 14 minut k tomu posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní den v kraji. Průjezd Teplicemi teď komplikuje oprava silnice první třídy číslo 13. Dělníci pracují v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Hned ráno byla na místě naše reportérka Jana Vitásková.
1: K Nákladní ulice se proměnila v jedno velké staveniště. Stojí tady těžké nákladní vozy, doprovodná vozidla a různé další stavební stroje. Silničáři od pondělí frézují povrch tady v Nákladní ulici. Aktuálně je zavřený jeden jízdní pruh ve směru z Ústí nad Labem na most od Rýgrovy ulice v Teplicích. Řidiči tak musí objížďkou kolem teplického nádraží. Zavřená je taky větev okružní křižovatky směrem k Lidlu. Teď aktuálně se tedy projíždí jenom jedním směrem, a to směrem od Hřbitovní ulice anebo ze sjezdu se silnice číslo 8 směrem na Teplické Trnovany.
2: Jano, co všechno se v Teplicích na 13, já tedy jenom dodám, že to je taková ta hlavní průtažná silnice, opravuje, a jak dlouho ty práce potrvají?
1: Ano, je to takový hlavní obchvat Teplicemi. Dělníci tady vymění asfalt na zhruba půl kilometrovém úseku právě mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Ty práce se dotknou taky části mimo úrovňového křížení a okružní křižovatky u Lidlu. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové je vozovka místy poškozená, jsou na ní různé trhliny a výtluky. Denně tady tudy projede až 17 tisíc vozidel. Tu zakázku provádí společnost Eurovia. Práce za zhruba 32 milionů korun, včetně DPH, jsou rozdělené do 4 etap a potrvají 2 měsíce. Některé větve křižovatek tedy budou během jednotlivých etap dočasně zavřené. Řidiči mají být opatrní a sledovat aktuální dopravní značení.
0: A opravy dál bude sledovat naše reportérka Jana Vitásková.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Pěkná Janka Ledeckého, 17 hodin, k tomu 23 minut posloucháte Den v kraji a my se teď jdeme podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to nás samozřejmě o prázdninách a v létě hodně zajímá. Já teď přivítám na telefonní lince meteorologa Martina Hinčicu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jaký byl ten dnešní den letní?
2: No, ten dnešní den byl letní, ale pouze na jedné stanici a to bylo v Doksanech, kde jsme měli ještě ve Vaňově, takže v Doksanech a v Ústí jsme měli přes 25 stupňů Celsia. Jinde se ty teploty pohybovaly mezi 22 až 24 stupni Celsia. No a k tomu bylo docela dost sluníčka, aktuálně té oblačnosti máme trochu více a také se nám ještě v těch nejbližších hodinách budou objevovat i výjimečné přehánky, hlavně na horách a ve Šluknovském výběžku.
0: Budou později večer v noci ubývat nebo přibývat?
2: Během noci ten ráz počasí bude takový, že ta oblačnost bude ubývat, takže během noci postupně polojasno až skoro jasno a ty přehánky se budou koncentrovány pouze do těch večerních hodin, takže během noci beze srážek. No a dodám teploty, které se nad ránem budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia. V údolích můžou klesnout až k 6 stupňům, takže rozhodně to ráno bude chladnější, než tomu bylo například dnes ráno.
0: Tak to je informace hlavně pro ty, kteří u nás stráví dovolenou třeba někde v kempu. Co zítřek?
2: Zítřek bude takový, že ráno budeme začínat malou oblačností, bude skoro jasno až polojasno, tedy po ránu slunečno. Nicméně odpoledne a večer se začne zatahovat, bude pak oblačno až zataženo a také zítra, hlavně odpoledne a večer, se můžou objevovat slabší přehánky nebo i déšť. Co se týká teplot, tak zítra ty teploty budou podobné těm dnešním, tedy mezi 21 až 24 stupni Celsia. Můžou být lokality zase v tom hlavně v Polabí, kde může být až 25 stupňů. Naopak chladněji bude na Šluknovsku, kde bude pouze v uvozovkách do 21 stupňů Celsia. No a podobně jako dnes, tak i zítra očekáváme mírný vítr, který bude tou pocitovou teplotu trochu snižovat.
0: Předpovídá meteorolog Martin Hinčica. Já děkuji. Někdy příště naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: No a s tou další písničkou od Heleny Vondráčkové vlastně zůstaneme u tématu Neuč slunce hřát.

0: Slavný Freddie Mercury, jeho Love Kills v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Zemědělci v Ústeckém kraji sklízejí rychleji než loni. Aktuálně pěstitele sklidili 36% rozlohy polí s obilím a téměř 71% řepky. Podle posledních dat Českého statistického úřadu jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Kvůli suchu bude taky méně krmení pro hospodářská zvířata. Podle chovatelů se několikanásobně zvýšila i cena za balík sena.
1: Dneska dosekáme řepu, tady to by měly být poslední pole a pak půjdeme na pšenici.
2: Je to hodně náročný, to období žní?
1: No, náročný to docela je. Asi to nejde dělat bez toho, aniž by to člověk neměl trošku rád. Člověk ráno stane, přijde sem a večer domů se chodí akorát tak vyspat, jak se říká.
2: Takže po té 12-hodinové směně vám to končí, nebo?
1: No, bohužel nekončí. 12 hodin se tak většinou jezdí, plus 2-3 hodiny ještě denně okolo toho je nějaká ta údržba.
2: Shrnuje řidič kombajnu Josef Pahorecký.
1: No, tady to je zrovna jedno z horších polí. To nám teď dává 2,5 tuny z hektaru, ale letos jsou ty podmínky takové, jaký jsou. No. Je to o čtvrtin, máme méně výnosu než loni.
2: To potvrzuje i ředitel zemědělského družstva v Klapém Otakar Šašek.
3: Obecně se dá říct, že ten letošní rok bude propad sklizně 15 až 20%, takže to bude spíš průměr, možná podprůměr, ale rozhodně to nebude žádný veliký problém.
2: Výnosy jsou sice letos nižší, zato kvalita obilí je vyšší.
3: Zajímavé je, že to obilí má hektolitrovou hmotnost a je kvalitní, to znamená, má vysoký obsah dusíku. Jsou dokonce 14-15%, což jsou velmi kvalitní pšenice. Problém je v tom, že tu kvalitu nikdo nezaplatí.
2: Kvůli suchu bude podle Otakara Šaška nejspíš méně krmení pro dobytek.
3: Budou zřejmě veliký problémy s obilnýma krmivama, protože to, co se zatím sklidilo, to znamená hrachy na senáž, vojtěšky a ozimý žito senážní, tak ty výnosy jsou řádově poloviční proti předchozím letům.
2: Záležet teď bude i na vývoji počasí. Základem objemového krmiva je totiž kukuřice. Důležitá bude hlavně vláha. Z Klapého Lucie Hejzlová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: 17 hodin 38 minut a na Českém rozhlase Sever pokračuje Den v kraji. Dětem v Ústeckých Předlicích zpestřují teď prázdninový program Dobrovolnice ze zahraničí, ze Španělska, Mexika nebo ze Slovenska. Do volnočasového klubu organizace Člověk v tísni přijeli na 2 týdny. Kromě práce s dětmi ve vyloučené lokalitě tak poznávají Ústecký kraj při výletech a exkurzích. Jejich pobyt zajišťuje nezisková organizace INEX.
1: Chtěla bych se tě zeptat, jak často sem do klubíku chodíš?
2: Každý den skoro.
1: A co tady nejraději děláš?
2: Tancuju.
1: 9letý chlapec má jasno v tom, proč do klubu chodí rád. Veškeré aktivity, které s dětmi dobrovolníci dělají, popisuje vedoucí work campus organizace INEX Henrik Josef Titian.
3: Takže s nimi hrajeme fotbal, skládáme Lego, tancujeme, malujeme, povídáme si a pak tady máme ještě jeden náš úkol, a to ten, že mezi ulicemi Hrbovická a Jateční je taková cesta, kterou upravujeme tak, aby se dala projít. Ona byla dřív průchozí, takže tam prořezáváme zeleň, vyklízíme nepořádek, co tam je.

0: Zároveň je motivujeme ke vzdělávání, třeba ty starší, řešíme s nima zaměstnání a kam vlastně jako povedou jejich další životní kroky.
1: Dobrovolnice v klubu budou do konce týdne. Z Předlic v Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, pokračuje úterní den v kraji. Jestli letos o dovolené u nás na severu plánujete navštívit nějaký méně známý zámek, zkuste Stekník na Lounsku. Ten se kromě zajímavých prohlídkových okruhů může pochlubit výjimečnou zahradou. Roste tam zhruba 70 keřů růží různých odrůd. Ty nejzajímavější vybral Veronice Jaklové, zahradník zámku Stanislav Vilím, který je taky autorem knihy o pěstování a vysokoškolským učitelem.
1: Naší největší chloubou je asi historická odrůda Grüß an Teplitz, neboli pozdrav z Teplitz. Odrůda, která byla vyšlechtěna v roce 1897 a její šlechtitel ji věnoval městu Teplice a v Teplicích na konci 19. na počátku 20. století byla takzvaná mánie této růže.
2: Kvete karmínově, my laici vidíme růžovou. Ta růže nádherně, ale opravdu nádherně voní.
1: Ano, ta růže nádherně voní a proto byla její obliba. Její další výhodou bylo to, že vytváří malé množství trnů, takže se dala využít i k řezu a byla první takovou hlavní odrůdou, která remontovala, to znamená opakovala kvetení během roku.
2: Není to jediná chlouba, kterou tady máte. Hned při vstupu na západní zahradu upoutá keř vzrostlých bílých a také vonavých růží.
1: To je odrůda Rambling Rector. Vznikla v Irsku, uvádí se rok 1901 a byla pravděpodobně objevena jako náhodný semenáč v zahradách, kde se pnula přes ploty, domy, stromy. A protože byla takto vzrůstná, kvetla a voněla, tak jí zahradníci začali množit a od té doby je v tom světovém sortimentu růží.
2: Tady na zámku Stekník dosahuje výšky
1: minimálně 2,5 metru, ale ona by dosahovala mnohem větší výšky, protože rekordní výhony u této růže mohou za jednu vegetační sezónu dorůst až 8 metrů.
2: Na téhle růži je zvláštní i to, že nekvetou ty jednoleté výhony.
1: Ta nejprve musí vytvořit dlouhý výhon, který nekvete ten první rok. Další rok, když ho vyvedeme vodorovně, tak z každého očka vyraší několik okolíků bílých květů se žlutým středem. Kdyby jsme neohnuli do pravého úhlu, tak by vykvetl jenom na konci. Takže bychom se ochudili o spoustu květů.
0: Říká zahradník zámku Stekník Stanislav Vilím.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever je u konce. Já ještě Vítězslavům a Vítězslavám popřeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Rozloučím se zítra odpoledne, se těším na slyšenou a po 18. hodině už tady budou písničky na přání a Míra Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Lesy České republiky zruší několik lesních správ, jednu z nich v Děčíně. V řece Bílině na okraji Ústí nad Labem se kvůli nedostatku kyslíku ve vodě dusily ryby. Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. V noci čekejte postupně skoro jasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Společnost Lesy České republiky zruší ke konci letošního roku 3 lesní správy a několik administrativních pracovních pozic. Zanikne i lesní správa v Děčíně, ta přejde pod pobočku Litoměřice. Uzavření se týká i lesní správy v Janovicích a v Brandýse nad Labem. Podrobnosti uvedla mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Jde nám o snížení režijních nákladů a zefektivnění řízení podniku. Území těchto správ přičleníme k okolním lesním správám. Objem lesnických činností na jednotlivých organizačních jednotkách v daném území se tímto krokem vyrovná.
2: Desítky ryb lapajících po dechu zaznamenali v pondělí rybáři v řece Bílině u západního nádraží v Ústí nad Labem. S provzdušňováním pomohli hasiči, většina ryb se pak vzpamatovala. Více řekl krajský mluvčí rybářů Jan Skalský.
5: Byli přítomní pracovníci inspekce životního prostředí a dalších orgánů, stejně tak policie. V podstatě došlo k enormnímu úbytku kyslíku ve vodním sloupci. V podstatě řešíme, odkud to může být, protože ty problémy na ty Bílině jsou dlouhodobé.
2: V areálu krajské nemocnice Liberec dnes začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra. Místo původní kotelny vznikne technické zázemí Centra urgentní medicíny. Českému rozhlasu to řekl hlavní stavební inženýr nemocnice Petr Šmakal. Demolice podle něho potrvá 30 dnů a dalších 30 dnů pak potrvá srovnání terénu pro položení základů stavby nového pavilonu. Prezident Petr Pavel dnes varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něho není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tak reagoval na výroky některých představitelů české vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví. Uvedl to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělat více než přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na počátku září po veřejné debatě. Očekává ale emotivní diskuzi. Limit na maximální výdělky lékařů by se měl stahovat i na soukromá zařízení, které fungují z fondu financující veřejnou zdravotní péči.
1: Počasí.
2: V noci čekejte místy s většinou oblačnost, postupně až skoro jasno. Teploty klesnou na 11 nebo i 6 stupňů. Zítra po ránu skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne a odpoledne už čekejte lokální přehánky nebo déšť. Teploty zítra ale vystoupí i ke 24 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/8 se na obchvatu Bystřan u Teplic v odbočení do obce ve směru od Řehlovic srazila dvě osobní auta. V Teplicích je kvůli opravám uzavřená část ulice Duchcovská od nemocnice až po křižovatku s ulicí Londýnská. A v této křižovatce u nemocnice policie právě zasahuje u nehody s dvěma cyklisty sraženými osobním autem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna,
0: Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu Valdemar Matuška s písničkou, která opravdu nestárne, jmenovala se Kladivo. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už jsou tady také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás také uzdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. A pojďme si také hned zopakovat kontakty sem ke mně, sem k nám do studia. Tak pokud si o písničku chcete zavolat, vytáčejte číslo 475 212 212 a o písničku si můžete také napsat třeba písemně, tedy můžete si napsat SMSku, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo zahrajte, potom mezera, potom text vašeho vzkazu. To znamená, to je ten způsob, kde si o písničku napíšete a také si můžete napsat ovšem na e-mail. Sem k nám je adresa zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a způsoby, jak tu naší nebo tu vaší písničku tady u nás objednat. No ale teď už tady mám tu první SMSku, tak ji přečtu. Dobrý den, prosím, vyberte nějakou italskou písničku, nejlépe od zpěvačky Alice, a bylo by to pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný úterní večer přejí kamarádi z Ústí nad Labem. Tak tady je Alice a Una Notte Speciale.

0: Byly tedy hudební výlet do Itálie 80. let, to byla zpěvačka Alice a Una Notte Speciale, jak se jmenuje správně ta písnička. No ale pojďme se teď věnovat také prvnímu telefonátu po 18. hodině a ve vysílání už srdečně vítám posluchačku Ivetu z Teplic. Dobrý večer, nebo podvečer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Míro, i posluchače.
0: Děkuju, i za ně.
1: A já jsem vybrala písničku od Ivety Bartošové Léto, když
0: ano.
1: Máme tak hezké léto.
0: Dobře,
1: a bylo
0: bude
1: by
0: tam.
1: To pro kamarádky Oldřišku, Janu, Hanku a pro strejdu Jošku a tetu Zdeňku.
0: Dobře.
1: Pro radost a dobrou náladu.
0: A taky pro Ivetu, co je teď na telefonu.
1: Jo, a pro vás taky, no. Tak děkuju za výběr a naslyšenou.
0: Tak teď jsme tady měli Itálii, tak si dáme léto naše a tady je Iveta Bartošová. Naslyšenou.

0: Iveta Bartošová, léto, písničky na přání, večerní už pomalu v plném proudu. No já tady mám také už na telefonu nachystanou další posluchačku. A teď je to paní Jarmala z Prahy Nuslí. Dobrý večer i do Prahy.
1: Dobrý večer, Mirečku.
0: Děkuju moc. Tak, my jsme tam vybrali další hezkou písničku. Tentokrát je to z Německa, z osmdesátek. A co to pěkného tedy bude a komu zahrajeme?
1: Tak, dneska to bude skupina, německá skupina Alphaville a bude zpívat originál toho, co zpívá Karel Gott, Být stále mlad, a písnička se jmenuje Forever Young.
0: Ano, Forever Young. Komu zahrajeme tedy tu písničku?
1: Písničku dneska zahraju Pavlovi z Kostelce nad Labem, protože si říkám, co kdyby zítra neposlouchal rádio a zítra má narozeniny.
0: Aha, tak raději dopředu.
1: Takže Pavle, k vašim krásným narozeninám vám přeju všechno nejlepší a hlavně hodně pevné zdravíčko. A písničku si vychutnejte, protože to je vyloženě na vaše tělo přímo psaný pomalu.
0: No dobře, tak já také přeji všechno nejlepší. Dobře, do písničku posílám i vám samozřejmě. Za chvíličku ji tady pustím a můžeme zatěšit na skupinu Alphaville. A vy zase někdy zkuste zavolat, také i na vás se budu těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, Mrečku.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tedy hudební výlet do 80. let, skupina Alfa Villa, písnička Forever Young. Hrajeme dle vašeho přání, ano, a to až do 19 hodin. A já už tady mám nachystaný další telefonát. Po nějaké době ve vysílání vítám a paní Milenu z Českého ráje, které už konečně funguje telefon, jak se mi svěřila. Já vás vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače. A písnička poletí dneska Květušce a Romanovi, potom Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy, to se teda vůbec neozývá. A potom ještě chci pozdravit Marcelku do Neštěnic.
0: A písnička bude i pro vás. Jsem rád, že ten telefon vám funguje už a že můžete volat. A dneska jste si vybrala nejenom jednu písničku, ale celou směsku známých českých polek. Já sami vám jí tam rád nastavil tu směsku a bude tady ta směska od Kavli Veselka. Tak pojďme si to užít, vy také si to užijte a ať ten telefon funguje co nejdéle a zase někdy zkuste zavolat. Mějte se krásně.
1: A já vám, pane Míro, moc děkuju. Není a mějte zač. Se hezky.
0: Děkuju.
1: A brzo zase naschledanou.
0: Naslyšenou, naschledanou.

0: byla Veselka, směs známých českých poleke. Za námi, co je před námi, další hezká písnička. No a také další telefonát. Ve vysílání teď vítám paní Marušku z Chomutova. Dobrý večer.
1: No dobrý večer, Miličku. Já vás moc zdravím.
0: Já děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače. A já bych dnes teda, protože vím, že má pan František Kralup narozeniny.
0: Ano, je to tak.
1: Tak pane Františku, to je nádherné. Je ta 80. Přeji především pevné zdraví, nezbytné štěstíčko a dny plné pohody, které vám zpříjemňují vaši čtyřnoví kamarádi, vrací vám lásku, kterou jim dáváte. Tak ještě jednou vše nejnej přeje ze srdíčka Maruška z Chomutova. A ještě, když tam přeju k těm narozeninám, tak ten Pavlík, to bylo z Kostelce, že
0: ano,
1: pane?
0: Ano, je to tak.
1: Mirečko.
0: Kostelec
1: no,
0: nad Labem.
1: Tak tomu taky popřeju zdravíčko, štěstíčko a ať vím, že se stará vzorně o vnoučata, tak ať mu to dobře jde. No a jinak bych písničku ještě poslala, teď jsem slyšela Milenku, no a bylo by to ještě Marcelku s Radkem, Květušku s Romanem, pak do Jirkova Boženku, do Děčína, Šestajovic Marušky, no a jestli mohu, tak do Německa a Litvínova, tam přidám Janičku a Helenku.
0: Dobře.
1: No a můžu pro vaši maminku
0: jo,
1: to poslat?
0: Jo, i za ní moc děkuju. No ale hlavně to posíláme tomu oslavenci,
1: ano,
0: Františkovi.
1: Ano, bude to hlavně pro ně, já jsem to teď trochu zamluvila.
0: A já to tak proto připomínám. A já prozradím, že jsme
1: prosím.
0: Tam spolu pro pana Františka vybrali písničku Nad Moravou svítá, Pavel Novák a Petr Šiška budou zpívat. Všechno nejlepší i přeju samozřejmě také já. Vám děkuju za zavolání a zase někdy u nás naslyšenou.
1: No já moc děkuji, naslyšenou, Miričko.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Novák, Petr Šiška, Nad Moravou svítá a písničky na přání na Českém rozhlasu Sever pokračují. No a pokračují s dalším telefonátem. Ve vysílání vítám paní Hanku od Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude vzpomínková v podání paní Ivety Simonové, Čas borůvkových koláčů.
0: Ano, je tam.
1: A pošleme ji do Ústí přátelům našim, potom paní Jarmile Donuslí, paní Janě do Kojetic pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Helence do Teplic a paní Ině do Děčína a všem posluchačům přeji hezký poslech a hezký podvečer.
0: Písnička mimochodem ode mě i pro vás, i pro Hinka, že ho také zdravím, ale teď už jdeme vzpomínat a tady je Iveta Simonová. Naslyšenou.
1: Děkuji.

bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Tolik tedy Michal Tučný a já budu žít na věky, tolik další z písniček, které opravdu nestárnou, no ale také stále pokračují písničky na přání, tak pojďme do vysílání propojit teď hned někoho dalšího, konkrétně kdo čeká na telefonu, to je paní Božena ze Žadce, už nečeká, už je tady s námi, já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, zdravím vás a všechny věrné posluchače. Já také chci popřát našemu milému Pavlíčkovi k jeho krásným narozeninám. Takže ti přeju k narozeninám i do dalších let, Pavlíčku. Hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože jí je málo a hodně všeho, co by za to stálo. A všechno nejlepší a hodně zdraví a štěstí i při výchově nebo hlídání vnuček. Ať máš z nich radost a prostě ať ti všechno vychází, tak jak si přeješ. A děkuji a písničku posílám také všem přátelům. Děkuji pěkně. A
0: hlavně oslavenci, on si dokonce vybral tu skladbu, i když je teda od jednoho interpreta, ale my tady máme samozřejmě ten originál od Elvise Presleyho a jmenuje se Amazing Grace. Tak všechno nejlepší, písnička i pro vás a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, Mirečku, a děkuji.

Skladba, která existuje ve spoustě verzí od různých interpretů a my jsme si ji zahráli od Elvise Presleyho. To byla písnička Amazing Grace. No ale pojďme se teď také po nějakých těch dalších telefonátech podívat na další SMSku. Prosím, zahrajte od Karla Hály Lodí bílou a bylo by to Františkovi do Kralup ke krásným narozeninám. S přáním všeho nejlepšího a hlavně hodně zdraví. To přeje Zdena, my také opět, ale teď už je tady ta další hudební vzpomínka.

Lodí bílou, tolik Karel Hála v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Já tady mám pro ty dnešní večerní nachystanou ještě alespoň jednu krátkou SMSku. Prosím, pro zlepšení nálady písničku Medvědi nevědí od Ivana Mládka. Děkuju, Stáňa Děčín.

někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se turisté, zajisté rozutíkají se po lese.

0: Tady tedy Ivan Mládek a Medvědi nevědí, vlastně i celý banjo band Ivana Mládka jsme slyšeli. Ovšem, jak se tady dívám na naše hodiny, pomalu se blíží 19 hodin, to znamená, že nás čekají aktuální zprávy a potom se můžeme těšit na další pořady. Přeji vám tedy hezký večer a už zítra se u dalších večerních písniček na přání těším opět naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Práce na stavbě Lovosické okružní křižovatky u Jatek opět pokračují. Investor zbourá bývalou sovětskou armádní jídelnu u Biskupského gymnázia v Krupce Bohosudově na Teplicku. Paliva v Česku po konci vládní regulace podražila. V noci čekejte postupně až skoro jasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Stavba nové okružní křižovatky na silnici 1/15 v Lovosicích u Jatek opět pokračuje. Odborníci podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla našli jiné technické řešení. Po odkrytí asfaltu stavbaři na začátku července totiž zjistili, že pod celým staveništěm je nestabilní podloží.
4: Po odkrytí podloží se totiž ukázalo, že zemina není dostatečně pevná pro budoucí silnici a bylo potřeba upravit technologii výstavby. Po dohodě s odborníky jsme zvolili nový postup, který zajistí bezpečnou a kvalitní stavbu.
2: V Krupce na Teplicku zbourá soukromý investor bývalou armádní kuchyni s jídelnou v ulici Bohumila Bachury u baziliky v centru města. Krupská radnice upozorňuje obyvatele v souvislosti s bouráním na pohyb stavební techniky a nákladních vozidel.
5: Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové je demolice začátkem proměny brownfieldu, kde má stát nový polyfunkční objekt s obchody, kavárnou, fitness nebo ubytováním. Investor nechá zbourat jednopodlažní železobetonovou stavbu s důrazem na třídění a maximálně možné využití stavebního a demoličního odpadu. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Průměrné ceny pohonných hmot po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu podražil o desetních v průměru na 1,40 korun a 1,60 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 670 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se měl týkat i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénů, na plážích a v prostorách vysokých škol.
3: Sport.
2: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa oznámila těhotenství. V tiskové zprávě o tom informoval atletický svaz s tím, že Švábíková se chce po porodu k profesionálnímu sportu vrátit.
3: Počasí.
2: V noci čekejte postupně až skoro jasno, teploty klesnou i k 6 stupňům. Zítra bude po ránu také skoro jasno, přes den se zatáhne a už odpoledne čekejte první přehánky. Teploty zítra do 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/8 se na obchvatu Bystřan u odbočení do obce ve směru od Řehlovic srazila dvě osobní auta. Na místě už je policie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Lenka Strutnova a trochu si stěžuje, že čím dál častěji vídá nadužívání čárky před slovem ale. Asi se prý lidé snaží o spisovnost, ale prý dávají čárku před ale vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zaprvé, má paní Lenka pravdu, že často píšeme čárku u ale tam, kde být nemá?
2: Má naprostou pravdu, rozhodně podle těch příkladů, které nám poslala.
1: Ale? Hned si na ně posvítíme. Na každý pád vyplývá z toho tedy logicky, že okolo ale se ne vždy píše čárka.
2: Přesně tak. Přesně tak. Je to totiž tak, že někdy to slovo ale funguje jako spojka a tam ta čárka bývá, řekneme si kdy, a někdy funguje jako částice, nebo v některých příručkách a mluvnicích se tomu říká citoslovce. Ale v každém případě takhle bez čárky.
1: Já mám na to takovou pomůcku, když tam prostě vidím jedno sloveso ale a druhé sloveso, tak tam si říkám, že vždycky tu čárku napíšu u toho ale.
2: Přesně tak, jenomže tam jde o poměr odporovací mezi větami a on funguje i mezi větnými členy, takže ne vždycky tam musí být to sloveso.
1: Výborně, my si to teď ukážeme na případech, tak nejdříve případy paní Lenky, kde si stěžuje a kde říká, že čárka před ale se nepíše a vídá ji tam.
2: Paní Lenka nám napsala, to byl čárka, ale pěkný výlet.
1: To by mě čárka ale ve snu nenapadlo.
2: A ještě jeden příklad nám poslala. Já jsem ty klíče tady ale někde měla a zase s čárkou.
1: Takže tam bez čárky.
2: Všechny tyhle příklady jsou to, co jsem říkala. To ale je tam jako částice.
1: Tam, kde tu čárku před ale píšeme, tak dovolím si říct, kde je to jasné, jak se říká, jako facka. Hodně mluví, ale nic zajímavého neříká. To je ten poměr
2: Odporovací mezi větami.
1: Nebo stupňovací. Mluví za nás nejen slova, čárka, ale i činy. A tam už to sloveso není.
2: Ale je to stupňovací poměr mezi větnými členy. Takže je to ale spojka a čárka tam patří. Kdežto v těch příkladech, které jsme slyšeli, nebo můžeme si říct ještě další, kde to ale funguje jako částice, nebo si ho můžeme představit jako to citoslovce, třeba údivu nebo překvapení. To je ale zima. Tak tam žádná čárka nebude, protože to ale nám nic nespojuje.
1: Nebo nějaký nesouhlas, třeba nelibost. To snad ale nemyslíš vážně, tam taky čárka není. A nebo souhlas.
2: Nebo souhlas, třeba když řekneme, to se nám ale dneska ten pořad povedl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: A posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým, o tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý, no někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancujou venku, evangelizujou, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme. Určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli i dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a víru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mě to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
7: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal a nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
8: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
7: My jsme už tam chodili od malá, potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumen gelacherat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sledují pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co
0: a
1: čet
0: já
1: nechtěl...
0: vás, pardon, zastavím ve vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. I když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Šťastný herec Ada Bér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla. No. A tak nějak, jo, jak to, no tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let, to vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují, jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti,

0: Je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
1: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě
1: ne,
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Zdravíme vás.
5: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, jsem Mikešovi, těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
4: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
5: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
5: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
4: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
5: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
5: A ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
5: Jo. Na kolik let to má dopředu? No dobrá.
4: Já ještě jednou moc krát děkuju.
5: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny, Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus, říkám, tak pojď se jedem.
5: Dal jste jí helmu nebo ne?
4: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád, jako.
5: No, takhle jste no úplně to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
5: Už a tak. Co, ona se lepila, nebo? Že jste to poznal?
3: To... Nevím, asi jo.
4: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
5: Na začátku tedy cudná.
4: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože dodělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem ji dodělala, udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
5: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem.
5: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
4: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
5: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
4: Ano.
5: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
4: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
5: Na něm?
4: Na něm.
5: Jak, v čem se to projevovalo?
4: Přijdi, udělé, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
5: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
4: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
5: Co vám na něm imponovalo tehdy?
4: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
5: U vás, Jaroslave, jaké to bylo tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anešku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že bych se chtělo dělit o ten cit i s Aneškou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
5: Co se děje najednou s vaším jistý
3: a
5: tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
5: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
4: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikévla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
5: Kolik?
4: Tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
5: Tak, sedm sourozenců?
4: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se vrali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my. Protože 11 dětí, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
5: A už jste věděli, že chcete být spolu?
4: Ano, přesně tak.
5: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
4: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně. Ale vyšlo to.
5: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah a ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my, jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jdem v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky,
3: ale. Nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá, jestli asi teda švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švýcu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal, od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života?
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nezapomněla.
3: Chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My však patří to ví, že jo. Oni potřeba se chválit, chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Janeško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti. A ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Zajedno, neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric. A tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu. A jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně a považuji do dneška. Když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je a má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samo miláčku ty. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli. Tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo, do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam, plakal jsem pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce, každý se divil, říkal, ty jsi jel na no a co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško?
3: Já jsem se to dozvěděla i já. Já jako matka, no co jiného, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře, no, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky a když jsme šli na hřbitov, tak ona se mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místa na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako, no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdybychom zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No.
4: V těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne, v žádném případě. Společně a rodina. Taky, když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedně ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
3: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tu chlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
2: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
2: Jsou to přímo apoštolové lásky.
3: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidajaký věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
5: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jabli, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
3: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uvidí, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého. Takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
3: No, my jsme ji získali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
5: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tím ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
5: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
3: Není tomu k tomu, co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A i k tomu kafe. A tomu jasně. Máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžeme tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát děkujeme.
3: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je. Mm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovic, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch

0: 58 letech společného manželství.
1: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
0: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
2: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
2: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
2: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jenom si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
2: Jaká byla?
4: Dohnědá, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
2: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
2: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
2: Kolik nosíte prstínků?
4: 2, 3.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
2: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
2: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: No do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
2: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
2: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: Asi jsem býval trošku já, to vám řekne manželka asi, ale nevím, no, nevím, asi to řekneš, že jsem to byl já.
2: A byl? Byl jste žárlivý?
3: Trošku jo, možná.
2: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
2: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
2: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
2: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla a možná aj mě to přetrvalo.
2: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
2: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíru.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
2: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
0: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuju, mě udělá a nemůžu říct, že by se po stránce povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio. jsme plně zaneprázdněni a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
2: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně to je potřeba, tak dělám. Nebo já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
2: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě. Radost máme vždycky jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojeni.
2: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla
3: já
4: bych
3: taky.
4: Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pánu dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas, pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
2: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku a Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No, samozřejmě. Jo.
4: Musíš říct ano.
3: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebe menší nějaké rozepří, kdybych mu řekla, že důvod tebe, nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
2: Milujete jí?
3: No jistě, že je. Pochopitelně.
2: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlatá, nevím co. Zas bych si ho vzala. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli taky keramické střepy z hradištního období.
6: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhle definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo.
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co naplat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi, na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zas 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: No to už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vinsku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vinsku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun, tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak, ale ty peníze mě musíte odpočítat a já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub, aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a to, na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nalez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marzu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby.
7: No?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte.
9: No.
8: Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů dr. Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostry.

0: Lotta,
1: výborně.
0: Který byl nazván Cryptobranchus primevus, neboli Andreas Scheuchzerry Čudy.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir William.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×5?
4: Nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondy!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
5: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: No prosím, pan doktor Hubka.
12: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
12: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
12: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
13: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Mein Herr. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
13: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
12: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
12: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
12: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
12: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
14: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžem.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmysloví, exportní a finanční.

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová?
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované bezprostředně, musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Ward. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Ward. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži,

0: Zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. U pavilonku v 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
1: Proboha!
3: Co je?
1: Lupiči, neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane. Opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacie!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstans!
4: No,
1: to je strašné, ale to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Noční linka.
2: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu, a buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Marie, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů, tak ono jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přichází děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. Stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus. A prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo.
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako on se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, tak ať nezdržuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá, a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji tež.
1: A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval velkoměsto, tak mravenci. Já chodím v mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat. Prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, já nevím, počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci, no musím jít zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
1: tak
0: přeju,
1: jo,
0: do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, to téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc hodná, že jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat. A to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. Přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nenahodili. Ze svíky ho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby, každým, fosud arbitově 11. července by měl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Můj osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 20 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché.
1: A není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte, v tým baráku furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, vzalám tam kytičky, všecko. Cíže jak
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíne, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí, starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té mojej maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí. Všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války,
0: ano.
1: 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase. Zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde jsi Libušku, tam měl 6 neděl. Kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano, já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden, sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně?
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, já jsem nevěděla, ta šla do Kojeňáku, ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: Že a že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské. A já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo? A ne dospělý člověk.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. To mě, tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my
0: no, samozřejmě, nebyli. Protože jinak by ho nevzali.
1: A, tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musím mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem. A představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla se mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminu. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto. Já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění. Moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pana Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás držela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, prostě. Řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuju.
1: Já jsem se zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel to na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak jsem myslela taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat. A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něj nejsem ženská.

0: tak z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijít za náma tam a tam, já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to se vždycky učkala do leta.
1: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
0: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem, svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. Mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala, sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
1: Jo.
0: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
1: Ano.
0: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
1: Perfektní.
0: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
1: Ano.
0: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
1: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak. Odměnil, čím více vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
0: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkali, já půjdu s tebou, a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
1: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
0: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě půjde chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kdy jsem 26 let, už teď 5. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
1: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
0: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří, to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
1: Skvělý.
0: No, úžasný život.
1: Paní Emo, skvělý. Přesně.
0: Že rozvodem nekončí život.
1: Přesně
0: já
1: tak.
0: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
1: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
0: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
1: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš. Nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by

0: Houston.
1: Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer i vám a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození.
1: Mm-hmm.
2: Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
1: To je pravda.
2: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vidět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně.
1: Mm-hmm.
2: Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco? Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
1: Mělo by to tak být, pane Josefe.
2: No je jednoduchý, když potkáte jako já to třeba tady v Novosedlicích je docela do starých babiček, který potkávám a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
1: Přesně.
2: Jak se vám daří? A víte, jak je to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
1: Není a stačí to tak málo, že jo? Pane Josefe?
2: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak bych řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
1: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
2: nic
1: fakt.
2: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
1: Je to tak. Moc děkuju.
2: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
1: To rozhodně.
2: Si myslím, že jo.
1: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované Severní Čechy.
2: Taky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Vám taky.
1: Tak, panu Josefovi předám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva lidi, znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni, ať věříme, na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já. Nic. Příště naopak já a ty. Nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo. Osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc. Tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roků, tak přišel domů a tam se batoval 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se prosloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím, já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak ji říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tahle ta sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to tam nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, nebázněte. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil. A
0: krásný.
1: My jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na psí knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem moc v životě neviděla, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osud. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Je paní Iveto, to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzkej, když mi je opravdu tak jako hezko a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já do nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuju, dobrou
1: vám
0: noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční jelince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků. Ale v roce 2008 zemřel chudáček, našla jsem ho v koupelně mrtvého, už mu nebylo pomoci. V koupelně mrtvého, už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček, no baráček, vilku, dvě děti krásné, syn už má 66, dcera má 62. Tu zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky sami, jak dostanu tomu druhému chodítko, vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všecko, ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej,
0: ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To si měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání, jenom vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju, děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, jako, ale jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. Tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel mě, nebo manžel to ještě nebyl,
0: ano, ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6krát za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14krát, a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých. To nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle. Takhle si mě vybral, no.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane, jo.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten mm-hmm. její syn.
0: Mm-hmm.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzíčka na starý kolena, postarejte se o něj, tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té ženě, kterou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela.
0: Aha.
1: Jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano.
0: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
0: Přesně
1: vám
0: tak.
1: Všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. A většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů, plakal a paní učitelka řekla, že není podpis. Tak jsem tam jednou šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců máma táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom se všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klejnou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl, tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
0: Rozumím.
1: Manželka. Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil
0: život. Perfektně.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra. Jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo spí možná. Ten měl na začátku.
0: Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka.

0: taky odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli si to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, tři vnuci. A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
1: Rozumím.
0: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k tomu, k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad dvě nebo tři místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
1: Ano, v Indii třeba.
0: Palmových listech jsou je vlastně zaznamenané to, co
1: o každém
0: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
1: Taky ne. Je to, přesně tak.
0: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takového, takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane. Prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů, nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie, zřejmě.
1: Ano.
0: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto světě, v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip, pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
1: Rozumím.
0: No, jasně, no.
1: Děkuju, pane Oline.
0: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
1: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
0: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
1: Taky.
0: Dobrou noc.
1: Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je po zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich,

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, on vlastně říkal, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
2: ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, jo, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. Ne,
2: takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka, víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to splet, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, no, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Tak. Bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a... Pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval 2 stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit 2 kolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s 2 kolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. 3 lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: za to, že ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako...
1: Ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských.
2: A dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, víte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220, Ten sprosťák, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičné

Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více se znávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? Tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

protože kolem padnul